0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
5: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Největší hrozbou extremismu je dnes radikalizace mladých na internetu. Vyplývá to ze zprávy ministerstva vnitra, kterou minulý týden schválila vláda. Podle dokumentu vliv tradičních extremistických skupin slábne, zatímco stále větší roli hraje online prostředí. Bezpečnostní složky loni nezaznamenaly žádný teroristický útok ani sabotáž s prokázaným zapojením cizí zpravodajské služby.

0: procentní podíl na komerčních právech šampionátů. Za podíl by měla získat více než 4 miliardy dolarů, tedy zhruba 89 miliard korun. Plán už vyvolal ostrou kritiku Evropské fotbalové unie UEFA. FIFA ale potvrdila, že o vstupu soukromých investorů skutečně jedná. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Aquapark v Klášterci nad Ohří otevřel nové dětské hřiště. Návštěvníci mohou nově využívat moderní dětské hřiště s pestrou nabídkou herních prvků pro děti od 3 do 14 let. Najdou tady třeba tubofon, trampolinky, nášlapné stupně různých tvarů i různé prolézačky. Pozor, ale u dětí do 6 let se vyžaduje doprovod dospělé osoby. Platit zde můžete i pomocí korentů, anebo využít benefitní kartu. Na severu Čech bude jasno nebo polojasno, jen ráno a dopoledne může být přechodně více oblačnosti, teploty 30 až 33, na horách do 29 stupňů.
2: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudel!

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. 29. července, 6 hodin, 3 minuty. Krásné ráno z Hitrádia.
2: Krásný středeční ráno.
1: Ahoj. Ahoj, jsme tady všichni tři, David, Jasmin, Michal, hezké ráno. Tak já bych to asi odstartoval písničkama, jsme rádio, tak bychom mohli, ne? Miraj, Cesta z města, tím začínáme, hezké ráno.
0: Hitrádio Nord Music,

0: Tohle je vybírek sa Faithless New Religion, novinka ve vašem playlistu, ve vysílání Hitrádia. 6 hodin, 10 minut, dobré ráno. Dáme si z kraje středeční snídaně politiku, hnedka na prudko. A vlastně politiku, kterou jsme měli rádi, díky který jsme věděli, že svět je v pořádku. Dámy a pánové, Miloš Zeman je zpátky na svém nafukovacím člunu. Zatímco Petr Pavel fotí Formule 1, tak náš bývalý prezident vypíná hlavu na rybníku na Vysočině. Já nevím, jak to máte vy, ale pro mě to byl vždycky takový ukazatel, že opravdu svět je v pořádku. Jo, byl to trošku bizár, ale vidět Miloše na tom člunu, v těch článcích na internetu, znamenalo, že opravdu vlastně není o čem jiným psát, jo. Dneska se to všude mydlí a tady ty zprávy negativní, hele, to byla bomba, když na úvodce novinek byl prostě Miloš ve žlutém člunu.
1: Miloš válí prostě.
2: Já jsem si zkoušel zjistit nějaké informace o tom člunu jako takovým. Tak údajně za něj už v roce 2008 zaplatil bývalý prezident 2000 korun. Tehdy zdůraznil, že to nebylo ze státního majetku.
0: Takový hezký člun za dvojku?
2: Challenger 300, kde by tě zajímal model.
0: Jsme možná měli opípat, to je tak trošku, počkej, ještě jednou to řekni.
2: Challenger 300.
0: Tak, tak máte nějakou takovou jako věc, kterou vypínáte hlavu, co Jasmin?
1: Počkej, stiš to, já jsem si to našla, co to je pro mě.
0: No.
3: Já navařím a peru.
4: Peru? Ty ráda pereš?
3: No.
4: Máš nějako do pračky nebo na vanše? Pračce. Jako koukáš, jak se tam točí?
1: Tohle je Senka z Rande, z toho pořadu, kdy si dávnýho, jak ta holka má kočku doma a jak ráda Rande pere. A já opravdu ráda peru a mně se za to Kuba furt směje a já jako vyloženě nečučím jako do toho bubnu, jo. Ale prostě mě uklidňuje, když dám klidně 3 pračky za ten den, já
2: nechci
1: to úplně
2: miluju. Nechci se někdy stavit?
0: Můžete to vzít i kolem nás. Co teda vede, máš něco speciálního?
2: Hele, já jsem si v minulosti, já už jsem se tady o tom jednou zmiňoval, psal se zvláštními lidmi na Facebooku. Už to teda teďka moc nedělám, že na to nemám tolik času.
0: Počkej, to ses zmiňoval, ale v té bývalé snídaní šampionu, nám si to ještě neříkal.
2: Je to tak, tak
0: nás to teda velice zajímá, jak jsi, s kým jsi psal teda?
2: Teď už víš, proč jsem si s tebou v minulosti občas psal.
1: Aha,
0: takže to nebylo, že jsme kámoši, ale...
1: Počkej, a co se dělo teda jako?
2: No, třeba přidali nějakou divnou fotku nebo nějaký příběh, status, cokoliv a já jsem jim na základě to napsal, tak jsme si jako různě povídali, no.
0: Dozvídáme se o tobě spoustu věcí a trošku mě to děsí, no.
1: A co tak se dozvíme o tobě?
0: Já mám asi úplně normální věc, já si prostě vyčistím hlavu, takže si jdu vyčistit auto, zavřu se a nebo se jdu projet, vlastně jako nic speciálního, no, ale... Ty jsem překvapil teda, Davide, no. Ty jsem překvapil.
1: Tak co se dozvíme o vás, naši posluchači, teda to je otázka.
0: Jaký je váš nejdivnější způsob relaxu, kterým děsíte třeba rodinu, partnera nebo sousedy? Pojďte nám to nahrát jako hlasovku, budeme rádi, přes WhatsApp na 777-937-777 nebo nám to sem hoďte SMS-kou na stejný číslo. Teď Skript Superheroes na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: 6 hodin 20 minut, tohle je Hit Radio. Hezké ráno. Tradice zůstávají. To, na co jsme zvyklí, je zpět. Bývalý prezident Miloš Zeman byl opět spatřen na svém člunu na rybníce. Tak jsme se ptali vás, jaký je váš nejoblíbenější, možná taky nejdivnější způsob relaxu, kterým třeba děsíte partnera nebo sousedy.
1: Lenka píše, když chci relaxovat, lehnu si na podlahu v koupelně. Dlaždičky jsou nejlepší klimatizace zdarma. A to je fakt, že teda, no, je to dobrý, no.
0: Tenhle tip se bude hodit na následující dny. Shodou okolností další Lenka píše, ahoj, můj bizárek je, že si pouštím na YouTube videa, kde lidi čistí extrémně špinavé koberce vysokotlakým čističem. Nic mě neuklidňuje víc, než když vidím, jak z toho koberce ta špína mizí.
1: A to vlastně může být hezký. Já takhle viděla video s tepovačkou na gauči, tak si říkám, ježiš, tak to si hnedka kupuju. Zatím k tomu nedošlo, ale mám to v plánu.
2: Nebo videa s vařením jsou taky častý relax pro mě. Že na mě skočí takový to, vůbec je to nezajímá, vůbec ten profil jako neznám, ale koukám na to.
0: Tak ono vlastně mě celkově baví koukat na lidi, kteří jako něco dělají, kteří pracují.
2: Kteří něco umějí.
0: Tak. A hlavně, kteří něco umějí. Tak tady je zpráva od Martina. Zdravím, u čeho nejvíc vypínám, je sekání zahrady. Baví mě sledovat, jak ta tráva mizí. Nesmí ale zůstat ani chloupek, jinak jedu znova.
1: Anet, sedím hodinu u akvárka a koukám na ryby. Jsou lepší psycholog než lidi.
0: Ryby?
1: No, když koukáš do akvárka, je to uklidňující. To měla babička desky rybičky a já tam taky dokázala teda čučet dlouho.
0: No tak děkujeme, no. Už byla to taková trošku sonda.
2: No zajímavý je, že já, když odpočívám, tak dělám nějakou absolutní blbost, která je úplně zbytečná, koukám prostě na YouTube. A pak jsou lidi, kteří třeba sekají trávu nebo perou.
0: A nebo pak jsou prostě lidi, kteří jdou do komentářů na Facebooku a pak si s těma lidma začnou psát normálně, jsou úplně magoři. Za chvíli Ellie Goulding, Love Me Like You Do, tak je aktuální doprava. Víte, jak to ve středu ráno jezdí.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
5: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert. Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
9: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
10: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. Bylo něco.
11: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
12: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
11: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
13: firmanazážitky.cz.
14: Jasně, já ti splním přání, Trio.
15: Ryba jo.
14: Chytrý mozek.
15: Bujné svaly.
14: Kila dolů bez námahy.
16: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
17: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
18: Attention!
19: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
18: Yes,
19: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
18: La Tropical!
19: La Tropical! Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena. Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
3: Hit Radio. Hit Radio. And the beast is running, running.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči, dávejte si pozor na Českolipsku. Máme informaci o nehodě, která se stala v Mimoni. Je to v Okrouhlické ulici. Havaroval tam autobus, tak se tam připravte na zdržení.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.

0: Minuta po půl sedmé. S vámi Michal, jsme na David, přejeme hezké ráno, posloucháte středeční Hit Radio. A David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Diana Ross dnes vystoupí v Česku. 82letá americká legenda soulu a popu zaspívá v plzeňském amfiteátru Lochotín v rámci evropského turné In Motion. Půjde o její vůbec první koncert v České republice. Apple krátce překonal hodnotu 5 bilionů dolarů. Technologický gigant se stal teprve druhou veřejně obchodovanou firmou v historii, která tuto hranici překonala. Rychleji se to podařilo jen výrobci čipů Nvidia. Přitažlivost podle odborníků nevychází z dokonalosti. Psychologové radí nesnažit se skrývat nervozitu za každou cenu, ale přijmout ji a zůstat sami sebou. Klíčem je také soustředit se na druhého člověka, Michale, být přirozený a chovat se otevřeně a laskavě nejen k partnerovi, ale i ke svému okolí.
0: Co platilo na mě teda? To první, anebo to být přirozený?
2: Přirozený. Všechno. Na tebe platí všechno, Michale.
0: Ty jsi říkal podle odborníků, jo, tak mě by zajímalo, proč si vymýšlíš jako zprávy, který vlastně nikdy si nečet, ale jsou z tvý hlavy.
2: Takže já bych byl ten odborník, jo?
0: No právě, no. Mám tady pro vás odborníky na muziku, něco, co by vás mohlo bavit.
2: A roztancovat.
0: A roztancovat. Je to z filmu Zootropolis, viděli jste to někdo?
2: No, jasně.
3: Ano.
0: Tyjo, tak já jsem jediný, kdo ne. Fakt? Já jenom vím, že to je z toho filmu, ale neviděl jsem ho. Doporučujete? Ne pro nás, kdo jsme to neviděli.
2: Pokud jednička máš lepší, děti, asi
3: tak
2: ne,
3: určitě ale jednička lepší, ale je to obojí dobrý no, a s dětma skvělý.
0: Mám děti.
3: No.
0: No tak jo. Tak to je ty pro vás. Tohle je Shakira Zoo. 6.32.

0: odpočet spuštěn. 9 dní, už příští pátek Marek ztracený na letenské pláni. Podle fotek, jak bude vypadat jeho stage, bude mít Marek hodně navařeno. Vizualizaci najdete na jeho Instagramu. Posloucháte Hit Radio a skvěle navařit budete moct i vy. Celý tento týden totiž v soutěži Rychlá pětka vyhráváte 9 online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 30 tisíc korun.
1: A to už o 7:30, kdy můžete získat úplně všechny kurzy, takže rozhodně poslouchejte dál. Navíc teda Přemek teďka taky spustil úplně novou aplikaci, která se jmenuje Kurzy Přemka Forejta. Je zdarma a najdete v ní několik lekcí a když je stáhnete, tak tam čeká tajný kód s 50% slevou na jakýkoliv kurz další.
0: No tak kdybyste tohle všechno chtěli vyhrát, rozhodně s námi zůstaňte, jak bylo řečeno. Rychlá pětka o 7:30. Za malou chvíli Disturbed, taky Linkin Park. Hezké ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
5: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
6: Prosecco přesně v italském stylu?
7: To je Mionetto.
6: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
7: Mionetto.
6: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
7: Mionetto.
6: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
7: Mionetto. Víc než jen prosecco.
8: Toto je?
9: Dobravárt, vezeme vám pračku.
8: A co teď?
9: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
8: No tak to si rozumíme.
10: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
12: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
11: Tak to bude drahota.
12: 6, 5? 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
11: Za auto roku? Jako fakt?
12: Fakt. 6, 6, 5, 5. Jen v Auto Nord.
13: Škoda L-Rock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
15: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
16: Už tam budem?
17: Nech toho!
16: Raději už tam budem?
17: Přestaň! Štěl mě vedro!
18: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pracuje se v Liberci v Jungmanově ulici. Je tam dočasně zúžená vozovka. No a opatrně taky na Mostecku, kde čeká dopravní omezení na hlavní trase z Mostu směrem na Braňany.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: Linkin Park, In The End, 6 hodin 51 minut, tohle je Hit Radio. Dobré ráno, máte pocit, že na vás partnerka s žádostí o ruku moc tlačí, co chlapi, nebo to naopak partner odkládá? Tak si poslechněte tohle, jo. Máme tady příběh, 90-letá paní si po 64 letech randění vzala svého 95-letého partnera.
1: Já si říkám, že je to dobrá zpráva pro všechny, kterým ten partner říká, že ještě není správný čas na svatbu, tak ono to prostě přijde, možná za 64 let vztahu, ale přijde.
2: Napad tě někdo konkrétní?
0: Máte to doma nějak, jako, že čekáš o nějaký signál jako od Kuby, že
1: ne,
0: by tě mohl požádat o ruku v roce 2068?
1: To je strašný.
0: Ne. No mě by zajímalo spíš, nebo vlastně asi ani nezajímalo, jo, ale docela taková otázka do větru, jak by asi vypadala svatební noc, jo. Tak určitě by tam byly nějaký prášky na tlak, že jo, namazali by si klouby voltarenem. No, ale zase vlastně, jako jak říkáš, no, ne, jako je to hezký, no, asi si chtěl být jistý, že jim to vydrží až do smrti, a že jim to vydrží celý život, jo, takže až pak do toho jako prásky, protože když si dneska někoho vezmeš, tak ta rozvodovost jako je velká, že jo.
1: Tak aspoň se stihli pořádně poznat, 64 let je dlouhá doba, takže opravdu věděli, do čeho se jde, že jo.
0: No a představ si tu tchýnit, jo, ona čeká 64 let, až z něho vypadne prstýnek, ani se to nedožije, chudák. Pojďme na muziku, Leony.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. Bbik.cz. Specialista na kočárky a autosedačky.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Hypotéky v Česku dál zdražují. Úrokové sazby tento měsíc zvýšilo hned 5 bank, mimo jiné kvůli napětí na Blízkém východě. Lidé si tak proti začátku roku připlatí u průměrné hypotéky zhruba 1400 korun měsíčně. Vyšší sazby souvisejí s dražším financováním bank i nejistotou na světových trzích. Podle odborníků zatím nic nenasvědčuje tomu, že by hypotéky měly v nejbližší době výrazně zlevnit. Rusové se ve stále větším počtu stěhují do Arménie. Podle místních makléřů prudce roste zájem o bydlení v Jerevanu a nájmy rychle zdražují. Situace podle nich připomíná rok 2022 po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Mnoho lidí chce z Ruska odejít ještě před zářijovými volbami kvůli obavám z nové mobilizace. O možné povolání až 500 000 lidí do armády se zatím pouze spekuluje. Oficiálně to ruské úřady nepotvrdily. Bilance obětí silného zemětřesení v Japonsku stoupla, počet mrtvých po úterních otřesech na jihozápadě země vzrostl na 13. Záchranáři dál pátrají po pohřešovaných lidech v poškozeném nákupním centru i papírenském závodě. Zemětřesení o síle 7,1 stupně způsobilo zřícené budovy, požáry i poškození silnice. Úřady varují, že počet obětí může ještě růst, protože pátrací práce stále pokračují. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Zoopark Chomutov otevřel první výstavu kudlanek v Česku. Přes 50 druhů bezobratlých živočichů si můžete prohlédnout v bývalém hostinci u Pratura, který je po částečné opravě. Hmyz z různých koutů světa tam bude vystavený 3 týdny. Výstava představí zhruba 70 jedinců kudlanek. Více než polovina ještě není dospělá a tak ještě vyrostou. Nejmenší druh má velikost od 1,5 do 2 cm, naopak největší může měřit až 15 cm. Na Ústecku bude jasno nebo polojasno, jen ráno může být přechodně více oblačnosti, teploty 30

0: jste v práci někoho, kdo chodí na boso, kor v těchto teplotách, protože my celkem pravidelně tady někoho takového máme a budeme za chviličku znát, chtít znát i vaše story.
1: Velký přiznání. Na to počkejte, David Guetta a Sia. Tím začíná další hodina. Hezké ránko.
2: Hit Radio Nord Music.

0: 6 minut po 7, tohle jsou hity David Guetta a Sia Titanium na Hit Radio.
1: Už zítra a v pátek má být v Česku pocitově až 40 stupňů Celsia. Takže jestli vám dneska bude horko, berte to jako takovou generálku, protože to nejhorší přijde zítra a pozítří.
0: Je to takovej warm-up, dalo by se říct.
1: A s tím přichází otázka, kam až jste ochotný zajít, abyste se v práci ochladili, protože třeba náš zprávař Filip Lejček, který je tu občas místo Davida, když se na nás David vykašle takzvaně.
2: Já není nežádlej.
1: Tak Filip tady už dávno zrušil boty a chodí tady prostě v rádiu normálně jakože na boso, jo?
0: Já to vlastně jako na jednu stranu to rozumím, na druhou stranu to nechápu.
1: Mně nevadí, když lidi chodí na boso, jo. Ale když máš ty nohy tady v kanclu, v těch bedrech, tak je to náročnější. David se má aspoň ponožky, ty taky chodíš občas sundanej, ne?
2: Ne.
0: Já většinou o víkendu teda.

0: Pozor, ještě je kategorie lidí, kteří chodí bosí i venku, ale o tom se teď nebavíme.
1: Ono to je ale příjemný, to chození na boso teda jsi. Ale já jsem se dozvěděl, dostalo se ke mně, že v naší Hit Radio síti jsou i tací moderátoři, tady konkrétně, kteří vysílají s nohama v lavoru. A já tak jako laboruju, jaké Hit Radio by to mohlo být. Typu, že to bude Orion, Faktora nebo Černá hora, jedno z toho.
2: Ale tak to není špatný, to bych klidně vyzkoušela, když budou fakt jako velký horka, tak ono to pomůže samozřejmě. Ale děje se něco i u vás v kanclu, kdo nás posloucháte? Máte tam nějaký války v těchto těch horkých dnech?
1: Musíte být jenom v kanclu, nebo probereme i třeba, jak se chladíme doma, co teďka? Jo, taky si můžu, já mám teda na to takový speciální trik, mám v mrazáku chladící pytlíky a pak takový chladící plastový boxy, protože jednou nám kurýr dovez mražený jídlo a byly tam takový ty krychle, nebo co to bylo to, no tak samozřejmě to si dávám na hlavu, teda v těch vedrech. A už se trošku bojím, že se blíží to, co jsme přežili kolik, 2-3 týdny zpátky, jak byly ty vedra. Takže tohle je můj Survivor mod. Co u vás?
0: No já mám tohle stejný a myslel jsem, že jsem jediný, kdo to dělá, takže no. Jsem rád, že nás je víc, minimálně dva.
1: No ono to krásně, ono to funguje, když stráš na tu hlavu, to zmražený. Ono to tělo se krásně ochladí, ono to chvíli vydrží, ale pak, jak to přestane fungovat a ty to nemáš samozřejmě namražený, tak tě je podle mě ještě větší vedro než předtím. Co ty?
2: Tak já jsem u té klimatizace, já jsem v pohodě.
1: No jo, tak vy máte
0: tyhle klimatizáře.
1: No, dva záchody doma, bazény,
2: no
1: přece no, oni mají záchod.
2: To no jasně. Tak jak to máte vy, ať už doma nebo v kanclu, ať už s těma nohama teda, jestli tam máte někoho takového v práci, kdo vás prudí, anebo teda doma, jak se chladíte?
1: Nějaký tričky, jak zvládnout teďka ta blížící se vedra, už dneska bude teplo, zítra kolik, 35, 40 nebo kolik nám slibujou, tak budeme rádi za vaše tipy. Ty a triky. WhatsApp znáte 777-937-777, sem nám to můžete poslat jako hlasovku, nebo budeme rádi za klasickou zprávu. Teď si užijte Imagine na Hit Radio. Hezké ráno.

0: čtvrt na osm, krásné ráno z Hitrádia, Michal, Jasmin a David, to jsme my tři. Blíží se brutální vedra a tak jsme se vás ptali, jestli máte nějaké osvědčené tipy a triky, jak se schladit. Lomeno, jestli vám vadí, když třeba váš kolega v práci chodí na boso.
1: Liduš píše, zdravím vás, já se doma chladím tak, že na sebe večer, než jdu spát, hodím namočenou noční košilku. To se mi v těch vedrech fakt osvědčilo. Do rána je sice suchá jako trout, ale na to usínání to vždycky super zabere. Pěkné ráno a držte se všichni, jak to přežijeme.
0: Já teda nevím, jak to máte vy, ale já když jdu v noci spát, tak kdybych si na sebe vzal suchý tričko, tak z toho mám mokrou noční košilku do rána. Taky píše Renča, dobré ránku, šampioni. Na horka venku, když se musí venku pracovat, je nejlepší si na zápěstí a kotníky dát studený třeba hadr, ovázat a takhle to třeba dělat každou půl hodinu. Pomáhalo to luxusně. Mm-hmm.
1: Mili ještě píše, ahojky, já miluju svůj home office, kdy můžu pracovat odkudkoliv a v těchto vedrech vyrážím k pískovnám nebo pracuji na lehátku v bazénu. To je prostě top, zdravím vás, Budějc. A mně teďka došlo, že jsem ještě viděla, že Japonci vynalezli ledničku, lidskou ledničku přenosnou, kam se opravdu vejde celá jako osoba a je to normální chladnička na lidi. Jako je to bizár, ale vlastně při představě, že je tady těch 40 stupňů, proč ne?
2: Či to se říká pitevna tomu, ne? Nějakého.
1: Opravdu je to lednička, viděla jsem fotky a snad to tady zavedou taky.
0: Počkej, jakože ty si tu ledničku oblečeš na sebe a jdeš? Nebo jak si to mám představit?
1: Teda? No ne, tak postavíš si ji doma nebo v práci nebo někde a zalezeš si na chvilku.
0: Přesně. Hele, prosím tě, kde je Petr, potřebuji tady ty papíry podepsat. Hele, on je v lednici normálně. Pojďme na muziku, Michael Schulte a Rehab Better Me, no a přejme si, ať ta vedra zase společně zvládneme. 7 hodin, 17 minut, tohle je Hit Radio a my vám stále přejeme parádní středeční ráno.

0: Tohle jsou hity ke všemu, co děláte. Michal Schulte a Rehab. 7 hodin 20 minut. Dáváte si Hit Radio, za malou chvíli se stavíme u vás v autě. Bude aktuální doprava, ať víte, jak to ve středu ráno jezdí, případně kde vás co zdrží, no a samozřejmě těšit se můžete na další hity Činasky Vakuum a taky přichází rychlá pětka za malý moment, soutěž o kurzy Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun, tak s námi zůstaňte.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Co je vyznáme, ne?
2: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
10: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Nektarinky volné kilo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 54,90. Penny.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Havárka vodovodu zavřela Fibichovu ulici v Liberci. Dočasně se jezdí pouze okolními ulicemi. A stejné komplikace hlásí taky Ústí nad Labem, tam je neprůjezdná Marxova ulice.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.

0: o jednoho blázna. To se vlastně hodí ke třetí zprávě, o které se bude David bavit v ranním updateu. Tohle jsou Čina s Kivákům na Hit Rádiu 7.29. Dobré ráno.
1: Ranní update.
2: Pětiletý Brit udivuje snů krový svět. Fred Richards se stal nejmladším hráčem historie, který úspěšně složil významnou zkoušku. Talentovaný chlapec hraje od 2 let a jeho velkým snem je jednou získat titul mistra světa. Basketbalista LeBron James překvapil NBA nečekaným rozhodnutím. Kvůli šanci bojovat o titul se vzdal platu přes 1 000 000 000 korun a s Philadelphia podepsal 2letou smlouvu za ligové minimum. Ročně si přesto vydělá zhruba 169 milionů korun. Ve Florencii vzniká první centrum zaměřené na prevenci závislosti na sociálních sítích. Projekt bude pomáhat lidem ve věku od 10 do 25 let hledat zdravou rovnováhu mezi časem stráveným online a běžným životem. Zaměří se hlavně na prevenci, vzdělávání i podporu rodičů a škol.
0: Takže slušná odvykačka.
2: Já jsem si tady schválně našel, kolik v průměru stráví čeští mladiství u obrazovek. 4 hodiny 11 minut.
0: Mohla by se podívat, Jasmin, jaký máš průměr stráveného času na obrazovce?
3: Já to vím, já mám 3,55, mě to vyskočilo včera.
2: Pane bože.
0: Máme tady jednoho blázna. Už to vytáčej, 155.
2: Florencie, kdyby se zeptala teda.
0: Vy nám pište na 777-937-777. Chci soutěžit, protože je tu rychlá pětka. Hrajete o kompletní sadu online kurzu Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun. Tak pojďme na to.

0: 34. september na Hit Radio. Rychlá pětka.
1: Dneska v Rychlý pětce hrajete o kompletní sadu online kurzů Přemka Forejta v hodnotě, pozor, 30 tisíc korun.
0: 9 kurzů, desítky receptů a spousta tipů od tohoto michelinského šéfkuchaře. Tohle poletí dost možná za Hankou do Jičína. Hani, dobré ráno.
2: Dobrý ráno.
1: Ahoj.
0: Dobrý ráno, ty jsi nám napsala, že bys chtěla soutěžit a že bys výhru věnovala za celý váš pracovní tým šéfovi k narozeninám. Zeptám se, šéfik poslouchá, nebo to bude překvapko, když to vyhrajete pro něj?
2: No, doufám, že to bude překvapení.
1: A šéfik teda rád vaří, jo?
2: Hodně rád vaří.
1: Tak to bude pecka.
0: Tak to by měl radost. Tak Hančo, jdeme to zkusit.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Které ovoce se většinou používá na výrobu povidel?
2: Švestky.
0: Mm-hmm.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kterým telefonním číslem se dovoláme na policii?
2: 158.
0: Jo. Ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Snídaní šampionů, kterou právě posloucháš, vysíláme od 6 do 9 nebo od 6 do 8?
2: Od 6 do 9.
0: Přesně.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaký sport hraje Lionel Messi?
2: Fotbal.
0: Jo.
1: A poslední otázka. Lidé, kteří tyto dny slaví narozeniny, jsou ve znamení ryby anebo lva?
2: Lva.
0: Hani, seš tam?
2: Jsem tady.
0: Slyšíme se? Ono to vypadlo?
2: Slyšíme se.
0: Počkej, my tě neslyšíme. Hani?
2: Já vás slyším dobře.
0: No my tě slyšíme a vyhráváš!
1: Gratulujeme!
2: No tak to je úžasný, to je normálně úžasný, to je poprvé, co jsem někdy něco vyhrála.
0: A vyhrála jsi to, pro šefa, tak možná to ještě přehodnotíš a kurzíky skončí u tebe doma, ne?
2: Ne, já mu to s radostí věnuju.
0: To bude mít radost. Tak Hanko, zdravíme do Jičína, do města Pohádek, Rumcajze, Cipíska a Manku a taky tvýho šefa a přejeme hezký den.
2: Mám taky krásný den, děkuji moc.
0: Ahoj, není zač.
1: Šéf bude mít radost a Hanka přidáno.
0: No, to je vončo, je to vymyšlený. Další kurzy Přemka Forejta pro vás budeme mít zítra a i v pátek o půl osmé.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: DJO, End of Beginning, takhle vám hraje středeční hit rádio 7.39. Dobré ráno, stačí říct jedno jediné slovo, které ve vás vyvolá nepříjemný pocit, a to slovo je zubař. Co to ve vás vyvolalo, vy dva?
1: No, ve mně to vyvolalo takový smíšený pocity a hlavně to, že bych se měl co nejdřív objednat, protože už jsem strašně dlouho nebyl.
0: Možná takové podobné pocity mají i naše posluchači, někteří z nich. Co ty, Jasmin?
2: Já mám zubaře vlastně jako ráda. Já když jsem k ním chodila jako malá, tak jsem měla hrozně dobrou doktorku, který jsem vždycky nesla nějaký výkres, ona si to tam lepila na stěny a byla fakt milá, takže ten vztah vlastně mi nastavila dobře a nevadí mi tam chodit. Mám horší doktory v kapse.
0: Já proč se o tom bavím? Já totiž zítra jdu k zubaři na čištění kanálku. A vlastně jsem tak jako přemýšlel o tom, proč se těch zubařů vůbec bojíme, protože v dnešní době oni tam píchnou injekci u mrtvýho a vlastně i kdyby ti tam mlátil kladivem, tak nic necítíš, jo. Myslím si, že jsou mnohem horší věci, než jako je zubař.
2: Já si myslím, že vadí lidem ten zvuk třeba toho vrtání v té puse, že i tohle je nepříjemný, že to nemusí být ten bolest.
1: Nebo to, kolik potom musí vytáhnout z peněženky, že jo?
2: Nebo.
0: To je, Davide, myslím, že jsi na to kápnul, to je vlastně ta nejhorší věc na tom celém procesu, no. Že nejde ani o to, že to jako možná bolí, ale opravdu pak to zaplatit.
1: To bolí dvakrát, takzvaně.
2: To jsem tady říkala, myslím, jak moje ségra šla k zubařce a ségra má takovou prohřízlou pusu a šeptala jí tam něco do ucha a máma říkala, a co vám tam říká, prej, ne, nic, to je mezi náma. A pak jí to ta doktorka řekla, že ségra se ptala, vy prej vyděláváte hodně penízků, jo? Takže, a zubaři jsou na tom dobře, no.
0: No já teďka, pardon, Davide, spíš jako přemýšlím, ty jsi mě... Jsi dostal do takový zvláštní situace, že opravdu, já jsem nepřemýšlel o tom, kolik to bude stát, kolik tak stojí čištění takového kanálku?
2: Mě kanálky ještě nečistili.
0: Je to jeden kanálek, jestli by to David mohl najít někoho, třeba, koho to čeká, my jsme spolu neřešili vůbec cenu, já tam byl jenom na prohlídce, to chtěl litr, jo.
2: No.
1: 2800 do 10 000 korun. Celková částka samozřejmě závisí na počtu kanálků v zubu.
0: Tak kanálek asi zůstává.
1: Nic se čistit nebude. Je to čistý dost.
2: Ale vy jste tady nakousli, že teda jsou i věci horší než zubař. Hmm. Tam já se podepisuju, pro ženy samozřejmě ženský
0: Jasně,
2: doktor.
0: Jasně, určitě. Tak pak je doktor, který má na starosti jakoby zadek a tak dále. Ale spíš si říkám, já bych se víc bál jít třeba k očaři. Jo, třeba když někdo šáhne před oko nebo takhle, tak to je fakt jako velice nepříjemný.
2: Já nosím kontaktní čočky, takže do oka si furt něco takhle dávám, vůbec mi to nevadí, očař v pohodě.
0: Víte co, my bychom to chtěli po vás, my se tady nějak tak jako nedohodneme, nám ty doktoři prostě nevadí, jo, ale jestli vy máte něco, koho se fakt bojíte, jo, jaký to je obor, tak nám to napište, nebo nám to nahrajte jako hlasovku přes WhatsApp 777-937-777, necháme se překvapit, za chvíli taky Coldplay, Lady Gaga, no a aktuální doprava.
3: Na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Zavři oči. Cítíš to? Takhle chutná léto. Pořád stejně. A děti kolik chce. Tohle byla tvoje první diskotéka. Bylo tvoje první léto na vlastní pěst. A tohle je léto, co si pamatuješ nejlíp. O víkendu 1. a 2. srpna hrajeme všechna tvoje léta najednou. 30 let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Tak co? Kolik ti dneska ukázala apka na fotovoltaice?
6: Radši se ani nekoukám. Zase to celý poletí do sítě za 0,0 nic.
5: Za 0,0 nic? Já to posílám do svýho Volkswagenu.
6: Ty máš elektromobil?
5: Půjčený, na měsíc. V Auto Nord si ho půjčíš, než se rozhodneš koupit.
6: Sousede, kde přesně?
7: Půjčovna Volkswagen ID for All. Na pobočkách Auto Nord v Terezíně, Děčíně a České Lípě. Přidejte se k sousedům, co to už vyřešili. Auto Nord.cz.
8: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
9: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. I já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči opatrně na Děčínsku. Nehoda se tam stala na výjezdu z Rumburku ve směru na Nový Bor, kde podle informací od vás havarovalo osobní auto. Počítejte tam s omezením.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně

0: The Dead Dance. Tohle je Lady Gaga a tohle je vaše Hit Radio v 7.53. Michal, Jasmina, David, přejeme hezké ránko. Zítra jdu na čištění kanálku, teda možná. My jsme tady rozjeli téma zubař. A jestli je vlastně nějaký doktor, kterého se bojíte víc? Přišlo od vás spousta zpráv a spousta oborů, kam se úplně nehrnete.
1: Tak pro příklad je to třeba kolonoskopie, taky někdo píše gastroskopie a magnetická rezonance, že má prý fobii z uzavřených prostor, což teda to musí být ostrý, no, v ten moment.
0: To píše Váno a taky tady je zpráva od Týny. Ahoj, do studia mě zvedá krevní tlak, návštěva doktora na krevní tlak. Když tam jdu, tak už dopředu vím, že mi vynadá a proto už v čekárně cítím, jak mi začíná bušit srdce.
1: Já mám teda něco podobného, že v moment, ať jsem jako kdekoliv, když mi někdo začne měřit tlak, nebo jde na řadu nějaký očkování, nebo něco, hlavně ten tlak, tak já v ten moment opravdu se mi rozbuší srdce a je mi zlé a vždycky mi říkají, vy máte ten tlak hrozně vysoký. Já říkám, ale to mám z vás, že se toho bojím, já to jinak jako nemám.
0: Ona tam taky padla, ta magnetická rezonance, byl jsem na tom asi dvakrát a nejlepší je, že na tebe zavolá sestřička přes nějaký tam mikrofon, tak teď se, nebo teď, doktorka, teď minutu nesmíte polknout. No samozřejmě, že během té minuty si potřebuješ polknout nejvíc na světě, jo? Kdyby to neříkala, tak se nic nestane. Takže možná víte, kdo to máte za sebou. Taky tady máme pár hlasovek, pojďme na tu od Nicole.
2: Dobré ránko, tak z lékařů mě nejvíc vadí zubař. Nesnáším, když mě cokoliv dělá na zubech, ať už je to jenom pouhé čištění, nebo vyndávání zubního kamene, prostě všechno mi tam strašně vadí. Ať to třeba nebolí, tak ten pocit je pro mě strašný. Za čištění kanálků mě zubařka řekla 25 tisíc, teda že začínáme na 25 tisících, takže
0: ne.
2: Taky super cena, doufám, že to budeš mít levnější.
0: To ne.
2: A domy z doktorů nevadí, tak je ku podivu ženský doktor, po třech dětech si myslím, že už mi to je úplně jedno. Pěkný den.
0: Jak 25 tisíc za čištění kanálku, to ne.
1: To je teda síla.
0: To ne.
1: To se plácneš přes kapsu, Míšo.
0: No, já doufám,
1: no
0: že
1: ne 25, start na 25.
0: No start, já jsem se ho teda neptal, kolik to bude stát, ale on říkal, že to nebude bolet. Což si myslím, že teda kecal, jo. Máme tady ještě hlasovku od Jarky z Ústí.
3: Ahojky, tady Jarka z Ústí. Tak já teda musím se přiznat, opravdu nemám ráda zubaře, protože si pamatuju ještě takový ty školní a to byly teda šílený sadisti. Ale pravdou je, že radši půjdu 10x k zubaři, než jednou ke gynekologovi.
0: Je teda pravda, že ty školní zubaři, to jsme se tady bavili, no. Já jsem říkal taky asi 2 týdny zpátky, že to byly opravdu sadisti, k ním nikdo nechtěl.
1: Byla to teďka vyloženě tvoje citace, ano.
0: Ty jo. No tak já jsem teda sám zvědavý, kolik za to čištění toho kanálu zítra dám, tak to se dozvíme, jdu tam zítra, takže v pátek ráno. Tak pokud by vás to zajímalo, budeme rádi, když tady u toho budete a myslím si, že to bude hodně bolet teda při tom placení. No tak vás, koho čeká dneska nějaké vyšetření, držíme palce, tvůj tvoj, ať to dobře dopadne. No a pokud jste třeba teďka už v čekárně někde, no tak George Ezru a Shotgun vám tam posíláme. Hezké ráno.

0: a pánové, posloucháte Hit Radio a stalo se něco naprosto neuvěřitelného. My jsme tady před malou chvílí řešili to, že jdu na čištění kanálku zítra a přišla mi zpráva na WhatsApp od mého zubaře, který teda evidentně poslouchá, tak to čištění kanálku bude stát, hádejte, Jasmin, tipni si.
1: Já nevím, tak 12.
0: Co David?
2: Tak já tipnu 5.
0: Davide, seš blízko, bez 30 korun. Takže bude to bolet, ale nebude to tak strašný. Takže 4970 korun.
1: Takže zubař tě poslouchá a teda napsal ti teďka.
0: Tak Radku, zítra jsem u vás a těším se teda. Těším se.
2: Dokáže cuknout s tou cenou, ne? Trochu se takhle
0: nedokážete slyší. S ním cuknout, pane Sedláček? Tak zítra se těším.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
4: Doplavek už zhubnout nestihneme, ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu slyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800 937 937. Hit, který se vyplatí už tento víkend na Hit Radio. Hit Radio.
5: Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Fun Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na funfactory.cz.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Evropy míří další vlna extrémních veder. Nad kontinentem se vytvoří takzvaná tepelná kupole, která přinese dlouhotrvající horké počasí i do střední Evropy. Ve Francii mohou teploty přesáhnout 40 stupňů, ve Španělsku se místy očekává až 45. Do Česka a okolních zemí dorazí největší vedra už ve druhé polovině týdne. Meteorologové upozorňují, že teploty budou místy až o 15 stupňů vyšší, než je pro toto období obvyklé. Podvodných SMS zpráv v Česku rychle přibývá, kyberzločinci letos v létě ve velkém rozesílají falešné zprávy o dopravních pokutách nebo problémech s doručením zásilek. Jejich cílem je přimět příjemce, aby klikl na odkaz a zadal své platební nebo osobní údaje. Poznávacím znamením bývají neznámá telefonní čísla, podezřelé internetové odkazy nebo naléhavé výzvy k okamžitému zaplacení. Odborníci radí na podobné odkazy neklikat a vše si ověřit přímo u úřadu nebo dopravce. Labe v Ústí nad Labem je na kriticky nízké hladině, řeka má jen 125 cm, tedy 8 cm pod hranicí sucha. Po některých částech říčního dna se dá běžně chodit a na vzniklých ostrůvcích se objevuje vegetace i ptáci.

0: Veruček, bude jasno nebo polojasno, jen ráno a dopoledne může být přechodně více oblačnosti, teploty 30 až 33, na horách do 29 stupňů.
1: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku, hurá za skřítkem Wurzelrudym.
2: Dobré ráno, šampione.
3: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
4: jsme tady pro tebe.
3: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
5: Tak Dejvem, dobré ráno.
6: Ahoj, hezkou středu. Snídaně
5: šampionů. Jsi skoro 4 minutky po 8, rozjíždíme poslední hodinu středeční snídaně. Jsme rádi, že jste u toho s námi.
6: Před náma teďka Ed Sheeran, jeho Galway Girl a taky Kelly Clarkson.
5: Tak si to pojďme užít.
3: Hit Radio North Music.

0: Tohle jsou hity na Hit Rádiu. Kelly Clarkson, 8 hodin a 7 minut. Hezké ránko. Taky máte svoji schovku na klíče od bytu, od domu. Odjíždíte na dovču a necháváte klíč sousedovi pod květináčem u dveří. Tak pozor, protože právě na tahle klasická místa zloději chodí absolutně jako první, takzvaně najisto, jo? Protože přibývá vykradených případů bytu, a to bez poškozených zámků. Zloděj prostě přijde a sáhne tam, kde si myslíme, že máme geniální schovku. Takže pod rohošku, do květináče, do boty, kamkoliv, jo. A tak si říkám, proč teda schováváme ty klíče na místa, která jsou jako úplně jasná, provařená?
1: No to se chci zeptat, já jsem v životě neschovala nikam klíče a když už jedu teda na nějakou další dovču a nechci, aby mi chcípli kytky, což se většinou stejně stane, tak to dám prostě domů rodičům.
0: Tak my jsme měli vždycky klíč v botě teda. Jo, dneska už to tak teda není, ale prostě dřív normálně do

0: boty, no. A přitom ten zloděj asi není úplně hloupej a řekne si, tak počkej, tak kouknu se tady, tady je botník, tady jsou boty a tam to asi nebude, tam přát nebudu. Vy někam schováváte klíče?
1: Taky do boty a udělal jsem to teďka o víkendu. Takže po týdne zprávě už to asi dělat nebudu.
0: To je fakt, no.
2: Proč teda ale schováváte ty klíče? Jakože v jakou situaci
0: no tak,
2: je tam dáte?
0: Asi často, když třeba by si zaboukla dveře, tak pro jistotu, aby tam ten klíč byl, a nebo právě třeba, když jedeš na tu dovču, aby tam ten soused ten klíč měl a nechceš ho nechávat u něj, jo, což je postavený na hlavu. Jak říkám, teď se rozmohl takový prázdninová klasika, že zloději řádí a právě jdou tam na jisto, odemknou si, zamknou za sebou, byt vybílený. Jo. Takže nás zajímá, jestli vy teda schováváte, vy, kdo nás posloucháte, jestli máte takovou v vozovkách tajnou schovku na klíče, nebo jestli máte něco vymakanějšího, kam teda schováváte.
1: Napište, co to je za skrýš a kde bydlíte, adres.
0: Přesnou adresu, číslo popisný. Ne, opravdu, schováváte klíče, případně kam? A jestli neschováváte, tak jenom napište. Budeme rádi, když nám to pošlete na WhatsApp jako hlasovku 777-937-777 nebo nám to sem hoďte klasicky zprávou. Teď Ed Sheeran, Galway Girl na Hit Radio v 8.09.

0: Kato a John, tohle jsou hity ve čtvrt na devět, posloucháte Hit Radio. Doba dovolených, zloději řádí, jdou k nám domů najisto, protože klíče schováváme na absolutně provařených místech, v botě, pod rohoškou, květináči. Já si teda myslím, že schovat klíč pod rohošku s nápisem Welcome je opravdu majstrštyk.
1: Mirka nám napsala, že by nikdy nenechala klíč v botě nebo bar, kde před dveřma. Nevím, necháme botu. Proč ten klíč zrovna nedat tomu sousedovi, když o něm stejně ví? Zdravím. No, to je fakt, to jsme tady říkali.
0: No jasně, taky píše Markéta, taky, tak my máme malý umělý duty kámen, který je mezi ostatními kameny, v něm malý klíč od dveří. Místo neměníme, v předdveří je druhý klíč od domu pod dutou kachličkou. I dle návodu je problém je najít, tak hezký den, raní trojko.
1: To nebyl duty kámen, ale duty kámen, ale v pohodě.
2: Duty free kámen.
0: Já jsem si říkal duty, že to je nějaký model kamene. Počkej, ta celá zpráva je s diakritikou a jediný slovo bez čárky je duty.
1: No, tak přemýšlet trošku. Jitka, my máme schované náhradní klíče od baráku ve psí boudě. No nevím, kdo by si tam pro ně chtěl zajít, vzhledem k tomu, že máme dva psy, 50-kilový a 40-kilový pes.
0: To je nápad, to jsme možná poradili vám, kdo máte nějaký takovýhle větší plemena. Taky píše Irena, ahoj ve spolek, se sousedkou jsme si vyměnili klíče od bytu, věříme si, tak jsou kytky v době nepřítomnosti v pohodě. Mm-hmm. A manžel se taky nestěžuje. Taky tady máme hlasovku od Lucie.
3: Ahoj šampioni, tady Lucie. Tak my jsme dali náhradní klíče jednou tchánovi z tchýní, no a oni potom, když jsme se vrátili a domáhali se vrácení, tak tvrdili, že jsme jim žádný nedali a doteď je vlastně nemáme, ale naštěstí jsme se už z toho bývalého bydliště odstěhovali, že nám je to vlastně jedno. Ale pokud teda chcete ztratit klíče, tak je můžete dát starým rodičům. Tak se mějte, ahoj.
1: To je asi dobrá schovka na věky, no opravdu.
0: No tak vy, kdo jedete někam na dovču, znova varujeme, připomínáme, že zloději opravdu řádí a že ty klíče je potřeba pořádně schovat a nebo je svěřit někomu, komu opravdu věříte. Dua Lipa, Houdini, v tomhle můžete věřit nám, další parádní hity nachystaný, no a za malou chvíli taky zvládneme aktuální dopravu, tak hezké ráno z Hit Rádia.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnísoutěž.cinemacity.cz.
8: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
9: 10 za měsíc?
8: Spíš 12.
9: 12? Vážně, Zuzko?
8: 7378.
9: Za toho velkýho Enyaqa?
8: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
9: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
8: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
10: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz. That.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Komplikace v dopravě teď čekají řidiče na Liberecku. Dávejte si tam pozor na výjezdu z Bílého kostela nad Nisou směrem na Chrastavu. Je tam odstavené nákladní vozidlo.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio North Music.

0: Je 8:30, minuta na vrch. Dáváte si středeční Hit Radio Dobré ráno a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Na Česko míří další vlna veder. Odborníci připomínají, že ventilátor nemusí vždy pomáhat. Při velmi vysokých teplotách může lidské tělo naopak ještě více zahřívat. Nejúčinnější ochranou před vedrem tak zůstává klimatizace nebo pobyt v chladném prostředí. Máslo v českých obchodech výrazně zlevnilo, zatímco ještě před několika měsíci stálo v akcích kolem 40 korun, dnes ho některé řetězce nabízejí už za 20. Odborníci ale radí sledovat nejen cenu, ale i gramáž a podmínky akčních nabídek. Češi vybírají hotovost z bankomatů stále méně. Počet výběrů dlouhodobě klesá hlavně kvůli rostoucí oblibě plateb kartou a mobilem. S menším zájmem o hotovost navíc ubývají i některé bankomaty, především v menších obcích.
0: Když se nad tím zamyslíme, znáte PIN ke své kartě vůbec?
2: Tak PIN bych si ještě vzpomněl, ale dlouho bych vzpomínal na to, kdy se naposledy vybírali. Fakt, že
0: no,
2: ty bankomaty mizejí a potřeba mít u sebe hotovost taky.
3: Já si myslím, že my ženy vybíráme častěji, protože když chodím třeba na nějaký kosmetický služby, nechty a takhle, tam oni to chtějí v hotovosti. Takže já si PIN pamatuju velmi dobře a vím, i kdy jsem vybírala.
0: Jo, takhle. Tak to my nepamatujeme. No. To my
2: a navíc to tvůj přítel nemůže trackovat, že jo? Když se doplatí hotově, tak jako by se to nestalo.
0: To je ončo. Hey mambo, Italiano, Shaft 8:33. Hezké ráno z Hit Radia.

0: Tohle je song, který se často hraje jako svatební tanec novomanželů, možná i vy jste na to tančili. To model Another Love, 8.39. Krásné ráno z Hitrádia.
1: Upřímně, kdo z nás už někdy nepředstíral, že jsme v pohodě, jo? Že se nás někdo zeptá, jak se máte, vy sice máte špatný den, ale řeknete, jo, je to v pohodě.
0: Nebo... A nebo vy řeknete, no nic, v pohodě.
1: Nebo před návštěvou, že uklidíte jenom to, co je vidět, věci, co byste měli opravit, tak prostě jenom zamaskujete. A to se přesně teďka stalo na Slovensku, kdy tam Slováci uschlý keře a uschlou trávu prostě přestříkali na zeleno. Bylo to málo zelený, bylo to zažloutlý, tak na to hodili barvu a je vymalováno.
0: Ono, doslova, ono vám to možná přijde jako super nápad, jo. Do té doby, než pokud jste to ještě nevěděli a než se podíváte na fotku nebo na video, který koluje po internetu a jako dobrý, zelená keř, jasně dává to smysl, jenomže ona je to taková zelená jako skoro reflexní zelená.
1: Jedovatá.
0: Taková ta jedovatá zelená, jo. A myslím si, že kdyby ten keř nechali v původním stavu, takový jako polohcíplej, tak by to bylo méně nápadný, než když tam vlezeš do té zahrady a vidíš, jak tam svítí ten keř jak zelničáři prostě, jo. Tak k tomu snad jenom jediné.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 11,90 a kuřecí prsní řízky, kilogram za 109,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice, tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice, vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
0: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland.

0: jedno kafčo, jedno espresso macchiato pro vás na Hit Radio. 8.51. Espresso macchiato. Taky se vám stává, že ležíte v noci v posteli, okolo je absolutně ticho, ale vy přesto slyšíte divný, hluboký... Jakoby soused zapnul mrazák, nějaký hodně starý mrazák, tak vědci zjišťovali, co to je, a vlastně... Máme pro vás dobrou i špatnou zprávu, jo? Tohle totiž řeší tisíce lidí po celém světě a vědci potvrdili, že v drtivé většině případů nejde o nic nadpřirozeného, ale je to neschopnost našeho sluchu pobrat nízkofrekvenční šum z běžných spotřebičů nebo vzdálené dopravy.
1: Tak já jsem do dnešního dne neměla pocit, že bych něco takového slyšela, ale až přijdu domů a hlavně večer, asi teda, když všechno utichne, tak se na to budu soustředit.
0: Jako to hučení tam probíhá, no, takhle večer. Nejhorší je teda, když spíš u známýho a jediný místo v tom bytě je třeba poblíž lednice, když začne v noci namražovat.
1: Lednička namrazovat. A hlavně hodiny třeba, že jo, když někde takhle
0: Ježiš,
1: spíš
0: jakmile,
1: a tíká to.
0: Jakmile se do toho zabředneš, tak nevylezeš. Každá vteřina tu noc je prostě strašně dlouhá, jo. Mě teda osobně ale sterilní ticho vadí. Já potřebuji spát s otevřeným oknem, aby alespoň něco malinko tam hučelo, protože když je úplný ticho, tak pak se zase bojím, že uslyším nějaký zvuk od vedle a budu se vnímat, budu se stresovat už jenom kvůli tomu, jo.
1: Tolik problémů v jedné ložnici.
0: Tady máme ale taky, my si vzpomenete na film Gimple, tam se to taky řešilo.
2: Co to? Zase ten transformátor.
0: To děláš ty?
2: To děláš ty?
1: Ježíš, tak to si dám dneska.
2: To děláš ty? To děláte ty všichni? Ty!

0: USO Green Day, Boulevard of Broken Dreams, 8.57, taky poslední song čtvrteční snídaně. Jdeme se s vámi rozloučit.
1: Slyšíme se zase zítra od 6 do 9 s Davem, tak díky, že jste byli u toho.
0: Po 9. další muzika Avicii, taky Linkin Park, Aura Dione a Rock Mafia, no rozhodně se máte na co těšit.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: Mějte se fantasticky, užijte si středu, zvládněte to případně v práci a zítra.
1: Ahoj.
0: Čau.
3: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Dobrá zpráva je, že tu aktuálně nemáme žádnou bouračku. Pozor ale na příjezdu do Lovosic směrem od Ústí bude na hranici probíhat údržba zeleně a na příjezdu do Bíliny směrem od mostu bude na hranici probíhat údržba vozovky. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.
4: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
5: NN Night Run Most je opět tu. Dětské závody Kids Cup, charitativní Phoenix Run na 3 kilometry a večerní Bellis Run proti rakovině na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Každý účastník získá v cíli krásnou kovovou medaili. Více na nightrun.cz už 8. srpna na prvním náměstí v Mostě.
6: Tak co? Kolik ti dneska ukázala apka na fotovoltaice?
7: Radši se ani nekoukám. Zase to celý poletí do sítě za 0,0 nic.
6: Za 0,0 nic? Já to posílám do svýho Volkswagenu.
7: Ty máš elektromobil?
6: Půjčený, na měsíc. V Auto Nord si ho půjčíš, než se rozhodneš koupit.
7: Sousede, kde přesně?
8: Půjčovna Volkswagen ID for All. Na pobočkách Auto Nord v Terezíně, Děčíně a České Lípě. Přidejte se k sousedům, co to už vyřešili. Autonord.cz.
9: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: On air.
10: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
3: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gejderovič. Dnes se schází senátoři na své schůzi. Jednat budou o zvýšení rodičovského příspěvku. Čeká je i volba člena Rady České televize. Proberou i svěřování dětí do péče po rozvodu rodičů. České dráhy pokračují v rozsáhlé obnově vozového parku. Do nových vlaků a lokomotiv chtějí letos investovat až 20 miliard korun. Co všechno už převzali, přibližuje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
11: V letošním roce budou dokončeny dodávky motorových jednotek Regiofox, lokomotiv Siemens Vectron pro rychlost 230 km v hodině a už bylo dodáno také 36 vozů do ucelených 9 vozových jednotek Comfortjet.
3: České dráhy v posledních 4 letech investovaly do modernizace vozového parku zhruba 60 miliard korun. Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem se aktuálně potýká s velkým nedostatkem krevní skupiny 0 negativní. Hledá proto dárce této krevní skupiny. Důvodem jsou letní měsíce a riziko dopravních nehod, kdy se mohou rychle vyčerpat zásoby univerzální krve. Krajská zdravotní proto prosí dárce s krevní skupinou 0 negativní, aby přišli pomoci na odběrová pracoviště v Ústí nad Labem, Děčíně nebo Teplicích. Kompletní informace najdete na jejich webu. A Mezinárodní fotbalová federace FIFA plánuje prodat podíl z komerčních práv na mistrovství světa soukromým investorům. Ti by měli získat 20% a zaplatit za ně přes 4 miliardy dolarů. Evropská fotbalová unie UEFA reagovala ostrou kritikou.
12: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
3: Na severu Čech bude dnes polojasno, jen dopoledne může být přechodně více oblačnosti, teploty 30 až 33, na jihu kraje až 34 stupňů, no na horách tam to bude do 28 stupňů Celsia. Takové bude počasí a teď už skřítek dan!
0: Už je to tady, už je to tady. Vedro se myslete a já taky.
3: Ještě tady není, ještě dobře.
0: Já se zeptám kolegu, jestli to můžeme spustit teda.
3: Pojď na to, 3, 2, 1, teď.
0: Tak já to nestihl.
3: Tak ještě jdu, jo. 3, 2, 1, teď.
2: Hit Radio North Music.
0: Teď jsem to stihl. Krásný dopoledne všem, přeje Dan Rakacký. A čekají na zorký dny, to už víte, tak vám poradím, jak se ochladit. Taky dostanete návod na to, jak si zažít a užít skvělé koncerty zadarmo. A taky se s vámi podělím o svůj včerejší zážitek, kdy jsem zažil houbařský orgasmus. A hlavně vám řeknu, kde, tak si počkejte, protože teď si dáváme ty největší hity. Avicii, Wake Me Up.

Aura Dione na Hit Radio Nord Music. Ve středu už je 29. července, teda toto letí. S vámi Dan, přeju krásný dopoledne a teď se s vámi musím podělit o to, co se mi stalo včera. Zažil jsem houbařský orgasmus. Doslova do písmene. Než jsem odjel z rádia, tak tady s kolegou Robertem, s právařem, se bavili o tom, jestli půjdu na houby. My jsme to říkali do éteru, já jsem říkal, že jo. A někdy odpoledne kolem třetí jsem se opravdu na ty houby vydal. Robert říkal, odpoledne jsi blázen, to už bude všechno vyzbíraný, to už jako nemůže v životě fungovat. Takhle musím říct, že není důležité, v kolik tam jdete, jestli ráno v 5, 7 nebo odpoledne ve 3, protože záleží hodně na štěstí a kam se vydáte, ale hezky po pořadě. Takže já jsem se vydal do lesa ve 3 odpoledne. Je pravda, že hodinu a půl jsem chodil po lese, takže jsem sebral tuhle masáka, tady hříbka malýho, tady něco. No prostě drhlo to jako docela. Ale i tak se ten košík plnil a za nějaký čas by to bylo asi tak do půlky zaplněný. Jenže pak přišel moment, kdy jsem v lese zašel někam kousek jinam, než jsem by měl asi. Bylo tam takový chroští, takový kopeček a teď tam vlezu a nestačil jsem se divit. Tohle jsem v životě neviděl. Prostě asi zhruba 20 hřibů pohromadě, v obrovských, menších, nejmenších a za kopečkem asi 15 křemenáčů. Jo. Stačilo, kdybych hned šel na tohleto místo, tak stačilo být v lese 5 minut a mám plný košík. Ne, musel jsem chodit hodinu a půl, ale chci jenom říct, že i přesto, možná to vidíte na Facebooku, jak každý dává ty plný koše, že houby jako rostou, hodně si tam lidi stěžou, vy nám to všechno vyberete, proč berete tolik hub, na nás nic nezbyde. Můžu vás uklidnit, zbyde, hub je pořád ještě hodně. Týká se to teda lesů nad Chomutovskem a Jirkovem. Na konci řeknu konkrétně místo, kde jsem byl, abyste věděli, protože stalo se mi poprvé to, že jsem měl tak plný koše, že už jsem ty houby nemohl brát. Prostě nešlo to, to se mi ještě nikdy v životě nestalo, že bych měl úplně, byl jsem přeplněný prostě úplně, košíky přeplněný a ve finále ještě, když odcházím z toho lesa po takové lesní cestě, tak se mi do cesty pod nohy motaly další hřiby, to jsem už vůbec nikdy nezažil, jo prostě jedete a nejde takový krásný hřibky, ještě říkali vem si mě domů, já tady nechci zůstat v tom lese, vem si mě, no takže prostě za mě tohle bylo životní sbírání hub, tohle jsem nikdy nezažil a říkám to s oblibou vždycky, každý den přináší něco nového a nové zážitky, takže prostě stojí za to krásně každý den si to užívat a pak přišla ta další etapa toho, ty houby očistit, takže já jsem do půl jedný to zpracovával, něco jsem zavařil, něco jsem dal sušit, něco jsem zamrazil, něco jsem nakrájel na řízky, tak jenom chci říct, že teda houby jsou, je jich hodně a ta lokalita, kde jsem byl já, tak je to v okolí Kálku. To je nad Chomutovem, Jirkovští, Chomutovští ví, tak okolí Kálku, tam se to všechno stalo a tam jsem zažil to svoje poprvé houbařský, kdy jsem fakt přišel do lesa a odcházel jsem s dvěma plnými koši. Neuvěřitelný. Pokud se i vy vydáte na houby, tak vám přeju podobný zážitek, protože to fakt stojí za to. Já jsem tam jenom v tom lese byl a žasnul jsem a byl jsem úplně konsternován. Byla to paráda. Vyzkoušejte, ještě jednou řeknu, houby rostou a je jich dost. Hodně štěstí.

0: Krásné dopoledne vám všem přeje Hit Radio Nord Music, za námi Mohombi, Bumpy Ride a v tuhle chvíli jdeme na silnice, protože je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech a máme problém na kruháku u D7.
1: Silnice 1/27, kruhový objezd z výjezdu dálnice D7, hořelo tam auto, policie to řídí kyvadlově, takže opatrně tam.
0: Ano, přesně tak, opatrně a díky za info. A vaše další aktuální dopravní informace volejte na 800 900 952. Šťastnou cestu!
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Jasně, já ti splním přání, Trio.
8: Ryba jo.
7: Chytrý mozek.
8: Bujné svaly.
7: Kila dolů bez námahy.
9: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
10: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
11: Tak co, kolik ti dneska ukázala apka na fotovoltaice?
12: Radši se ani nekoukám. Zase to celý poletí do sítě za 0,0 nic.
11: Za 0,0 nic? Já to posílám do svýho Volkswagenu.
12: Ty máš elektromobil?
11: Půjčenej, na měsíc. V Auto Nord si ho půjčíš, než se rozhodneš koupit.
12: Sousede, kde přesně?
13: Půjčovna Volkswagen ID for All. Na pobočkách Auto Nord v Terezíně, Děčíně a České Lípě. Přidejte se k sousedům, co to už vyřešili. Autonord.cz.
2: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

výbornej Teddy Swims. Na Hitrádu Nord Music krásný dopoledne přeje Dan, 9:30, k tomu 5 minut. A valí se to na nás ze všech stran, všude to píšou, všude se to říká, ano, léto se vrátilo ve velkém stylu, co ve velkém, v mega stylu, a dokonce už i ČHMÚ, což je Český hydrometeorologický ústav, vydává výstrahu před úmorným vedrem, ano, slyšíte správně, úmorné vedro, a tři kraje na tom budou nejhůř. Z těch tří krajů nás to trošku lízne, protože dneska ve středu očekáváme silnou zátěž teplem ve středních a severozápadních Čechách. Tak dneska by to mělo trošku začít. Ve čtvrtek a pátek už to úmorné vedro bude na většině území České republiky, ale nejtepleji by mělo být na Moravě. Takže u nás jako to nějak přežijeme, Morava tato odnese, tam budou možná i ty čtyřicítky. No a jak to bude dál tady na severu Čech, to vám taky prozradím, protože to vím. Tak maličká, ale mini úleva přijde o víkendu, ale fakt jenom malá, nečekejte žádný 18-20, bude to pořád nad 25, jo, ale gradovat by to mělo v pondělí, kdyby teploty měly vystoupat až na 31 stupňů Celsia, a potom jedeme dál a dál a dál, a až se vám začne z toho vedra motat hlava, tak taková úleva, která bude fakt už úleva, tak ta přijde v pátek, ale až ten příští pátek, to by teploty měly klesnout na 20 stupňů Celsia, což je docela sešup, z 30 nebo 35 na 20, to je zase jako úplně potom pro nás zima, už jsme si zvykli na ty vedra, zase 20 a budeme zase nadávat. Takže teď nás čeká období, kdy bude teplo, teplo, teplo, tak připravte plavky, deky, opalovací krémy a hlavně hodně vody, abyste nebyli dehydratovaní. Taky si zamluvte místo na koupališti, protože teď to takhle pojede až do příštího pátku a v pátek zase budeme nadávat, že je zima. No. Ale za malou chvíli vám poradím, až vám bude fakt vedro, už napadnutí, jo, že nebudete vědět kudy, jak a co, tak vám za chviličku poradím, jak s tím vedrem úspěšně bojovat. Ještě ale předtím Ella Henderson, anebo teď výborná pecka, kterou jsem dlouho neslyšel a vy taky ne, a která vám tuto vyudělá radost. Savage Garden, To the Moon and Back na Hitrádu Nord Music.

takhle válí Ella Henderson, Alibi, s vámi Hitrádio Nord Music. Před malou chvíličkou jsem tady probíral to, že nás čeká vlna úmorných veder a nebude to jednoduché vydržet. Pokud byste už nemohli to vydržet, to vedro, které nás čeká, tak jsem slíbil, že vám poradím, jak s tím jako vyběhnout, jak se tomu třeba i vyhnout, jak se ochladit. Tak vymyslel jsem podobný princip jako divadlo Jary Cimrmana, kdy při hře dobytí severního pólu, kdy jim byla zima, tak se bavili o kamnech, aby se zahřáli. Tak vy zase naopak, až vám bude úplně nejvíc vedro, si můžete pouštět písničky se zimní tematikou. Třeba stavíme sněhuláka.

0: a nebo osvědčená Hanka Zagorová.
1: Zima, zima, zima všude je veliká, všude sníh, všecko led na tři zámky zamyká, domy jsou jako dom.
0: A kdyby to náhodou nepomohlo, tak si vlezte do lednice. Nemáte záč?
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
3: Prosecco přesně v italském stylu?
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
4: Mionetto. Víc než jen prosecco.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
6: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Už 30 let nabízíme pořádnou dávku adrenalinu a těšíme se stále větší oblibě u návštěvníků z Česka. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Více informací na zábavní park@plohn.cz.
7: Toto je?
8: Dopravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
9: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
11: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
12: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
13: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
14: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
15: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
14: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
16: firmanazážitky.cz.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
20: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio. Hit Radio North Music.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Krištof, Srdce, s vámi hitrá do Nord Music za chvíli Katy Perry, ale teď už Robert, pojďme se podívat na silnice.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Žádná bouračka zatím, alespoň pozor na D6 mezi 77. a 75. kilometrem ve směru na Prahu bude probíhat údržba a D8 mezi 25. a 40. ve směru na Drážďany budou probíhat práce na silnici. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Doplavek už zhubnout nestihneme. Ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit Gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu slyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800 937 937. Hit, který se vyplatí. Už tento víkend na Hit Radio. Hit
7: Radio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Fun Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na funfactory.cz.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude je
9: fajn. On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Pondělí bylo zatím nejtragičtějším dnem letošního roku na českých silnicích. Při nehodách tento den zemřelo 6 lidí, plyne z předběžných policejních statistik. Dalších 5 lidí se těžce zranilo. Češi loni nazbírali skoro 32 tisíc tun hub a lesních plodů. Meziročně to podle České zemědělské univerzity v Praze o 750 tun víc, přesto ale v porovnání s dlouhodobým průměrem, který je 38 tun, byl loňský houbařský rok podprůměrný. Jestli si chcete zahrát ve filmu, tak se hledá křoví, tedy komparzisté do vznikajícího českého celovečerního filmu Hamlet, který se odehrává v prostředí motorkářské komunity. Hledají se motorkáři, kteří by byli ochotni přijet v co největším počtu i se svými motocykly a stát se součástí noční scény. Natáčení proběhne v Mostě nebo jeho blízkém okolí. Přesná lokace bude všem přihlášeným včas upřesněna. Novým hráčem ve fotbalové Slavii je egyptský mládežnický reprezentant Ibrahim Nagavi, jenž začne angažmá u českého mistra v druholigovém B týmu. 17-letý pravý křídelník se Slaví podepsal smlouvu do června 2030.
11: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad, čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
1: Na severu Čech bude dnes jasno nebo polojasno, jen dopoledne může být přechodně více oblačnosti. Teploty 30 až 33, na horách 25 až 28 stupňů Celsia. Takový bude počasí a já už zase předávám slovo, tedy pomyslnou kapitánskou pásku Danovi.
0: Já chtěl to slovo spíš jako si vzít.
1: Jaký?
0: No, chtěl jsi mi dát slovo, tak nějaký
1: dej. Já ti ho dávám, tady ti dávám své slovo.
0: Děkuji ti, Roberte. Tak pokračujeme dál. Dan Rakacký přeje krásný dopoledne.
12: Hit Radio Nord Music.
0: A proběhne první festival hasičů a bude i fontána, kde, kdy, jak, prozradím za chvilku, tady už je Katy Perry.

Pharrell Williams je happy, jak dva grepy. Happy na Hitránu Not Music, krásný dopoledne všem, předán 10 hodin 12 minut a Kamenčák Chomutově zažije akci, která tam ještě nebyla. Proběhne první hasičský festival. Ano, přijedou hasiči a přijede na 30 hasičských sborů z Česka a Německa. Ten program bude celodenní pro celou širokou rodinu, ale vybírám ty nejvíc věci, tak je asi jasný, pokud se jedná o hasičský festival, že tam proběhnou hasičský soutěže. To je jasná věc. Co mě zaujalo, proběhne i soutěž ve vaření hasičského guláše. Jsem netušil, že hasiči vaří guláš, ale asi ano, nejsem totiž hasič, ale dává to logiku a myslím si, že ten guláš musí hodně pálit, aby se pak hasila žízeň. Pak to má smysl. Takže bude i guláš. Ale pozor, to nejvíc přijde úplně nakonec. Klasika, když se sjedou hasiči pohromadě, tak většinou je fontána. Asi to znáte, stoupnou si do kolečka, hadice, rozjedou tu vodní show, takže ta tam bude a pomocí stříkaček, světel a hudby bude vytvořena jedinečná show, která má více než 40-letou tradici a vy tak uvidíte synchronizovanou vodní podívanou, jaká se v regionu běžně nevidí. Viděl jsem ukázky, je to prostě nasvícená fontána z hasiči a vypadá to úžasně, k tomu ta muzika to potrhne, takže paráda. No a teď asi to úplně nejvíc nejdůležitější, kdy to bude, kdy se to stane, kdy se budete moci jet do Chomutova na Kamenčák podívat na první hasičský festival, tak celý se to stane v sobotu 19. září, takže vím, že to je ještě trošku daleko, ale je dobrý už o tom vědět, tak si to zapište, aby vám to neuteklo, byla by to velká škoda, bude to stát za to.

0: letní pecky, léto venku, závan Itálie, tohle byl italský DJ Get Paryho The Radio. A já chci jenom připomenout na Hit Radio Nord Music, že na našem Instagramu stále probíhá soutěž o lupeny na krásný festival, který je spojením dobrého vína a taky dobré muziky, což je Hudba na vinicích. A vy, pokud vyhrajete dva lístky, tak můžete si zvolit, kam, do jaké vinice, do jakého vinařství pojedete a na jaký koncert. Je to čistě na vás. Stačí hned teď skočit na náš Instagram hitradio_nordmusic a tam se zapojit do soutěže a vyhrát si lupeny na Hudbu na vinicích. Držím palce.
1: Hudba na vinicích s Rajvkou.
2: Nejkrásnější české a moravské vinice.
1: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
2: Špičková vína.
1: To je Hudba na vinicích s Rajvkou. Hudba na vinicích.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Je mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Taylor Swift na Hitradu Nord Music. Za chvíli Damiano David, nebo taky Josu Endu a ne 67 Seconds. Krásný dopoledne ve středu 29. července přeje Dan. A představte si, že v Ústí nad Labem budou stromy hlídat satelity. Ano, nedělám si legraci, je to tak. A pomůže s tím inovativní analytický nástroj UpGreen, který v monitoringu parku a stromů využívá technologie, která byla původně vyvinutá pro vesmírné mise, a ten software z toho satelitu dokonale vyhodnocuje stav stromů, měří jejich míru stresu, celkovou vitalitu i schopnost adaptovat se na měnící se městské klima, a technické služby tak dostanou do rukou mapový podklady, který je včas upozorní na chřadnoucí dřeviny nebo lokality vyžadující okamžitý zásah. Tak si to představte, uši, takhle stromy hlídají satelity, aby nebyly ve stresu, jakmile budou, někdo dostane pokyn, přijde ho utěšit. Takhle je to fakt pěkný, ta vesmírná technologie pozná chřadnoucí strom, pustí na centimetr přesně. Teďkon ještě naučit ten satelit, aby po nocích odháněl od kmenu psy a oplý vandaly, a bude to dokonalý.

0: tohle je prostě boží. Co písnička, to hit. Damiano David na hitrádu Nord Music, The First Time. A pokud si dáváte teď dopolední kafičko, tak vám to musí jít krásně od ruky, musíte být úplně v pohodě, venku krásně svítí slunce, pecka, polovina pracovního týdne, další pecka, pokud máte dovolenou, ještě větší pecka, no a další pecka vás čeká za chvíli, dorazí čarodějka Lady Gaga, abrakadabra. Ty největší hity tady od nás, od hitráda Nord Music. Pojedeme dál za chvilku, buďte s námi, krásné dopoledne.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
4: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
5: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
4: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
5: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousku naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do Zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pád a řekneme, tamtím stírem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky, podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
4: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
5: Určitě. Zoopark Zelčín je 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
4: Tedy vodáci, ahoj! Ze Zooparku Zelčín, zooparkzelčín.cz.
3: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
6: NN Night Run Most je opět tu. Dětské závody Kids Cup, charitativní Phoenix Run na 3 kilometry a večerní Bellis Run proti rakovině na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Každý účastník získá v cíli krásnou kovovou medaili. Více na nightrun.cz. Už 8. srpna na prvním náměstí v Mostě.
1: Hit Radio Nord Music.
7: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Je skvělý se v tom dni trošku jako zastavit, zpomalit. A tohle přesně umí Fort Minor. Teď na Hitrádu Nord Music. Za chvíli tady budou Offenbach, taky Ed Sheeran, ale teď, protože bude 11, přichází Robert a jdeme se podívat, jak to jezdí na silnicích.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, mezi Litoměřicemi a Terezínem, srazila se tam dvě osobní auta, silnice je průjezdná jedním pruhem a ještě na příjezdu do Lovosic směrem od Ústí bude na Krajnici probíhat údržba zeleně. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90, Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a Borotalko Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
3: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hitradio Nord Music.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Zájem o rekvalifikace zůstává vysoký. Lidé, kteří chtějí změnit profesi, ale letos častěji narážejí na zamítnutí žádosti o příspěvek od úřadu práce. Nejsou totiž finance, jak říká analytik pracovního trhu Tomáš Ervín Dombrovský.
9: Bohužel tam je dlouhodobý problém v tom, že my jsme příliš spoléhali na evropské peníze na rekvalifikace, ale tohle je vyloženě jako česká priorita. Mít vzdělanější kvalifikovanou pracovní sílu a pomáhat lidem, kteří práci ztrácejí v nevhodných zaměřeních, dostávat se k těm žádaným profesím a zaměřením, takže by na to měli směřovat i prostředky z národních zdrojů.
1: Některé komplexnější rekvalifikační kurzy stojí desítky tisíc korun. Pro řadu lidí jde o částku, kterou si často nemůžou dovolit. Slova premiéra Andreje Babiše o příštím schodku státního rozpočtu, který má být významně pod 400 miliardami korun, podle opozice znamenají, že bude pokračovat růst deficitu na úkor budoucnosti. Předseda ODS Martin Kupka řekl, že za vládou zůstane účet za populismus. Pád stromu poškodil hrobní kapli na Červeném Hrádku a proto je okolí z bezpečnostních důvodů dočasně uzavřené. Prostor kolem kaple je zajištěný výstražnými páskami a pro veřejnost nepřístupný. Odklízení spadlého stromu je naplánované do 2. srpna. Do té doby zůstane místo uzavřené. Návštěvníci by proto měli při pohybu v areálu dbát zvýšené opatrnosti. Na tenisový turnaj na olympijských hrách v Los Angeles se uskuteční od 19. do 28. července 2028. Začne jen 3 dny po skončení Grand Slamového Wimbledonu v Londýně. Mezinárodní tenisová federace to uvedla na svém webu.
10: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, létoplné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
1: Na severu Čech bude dnes jasno nebo polojasno, jen dopoledne může být přechodně i více oblačnosti, teploty 30 až 33 stupňů Celsia.
0: Wow, to bude vedro. Roberte, díky, pokračujeme dál. Dan Rakacký všem přeje krásný dopoledne.
7: Hit Radio Nord News.
0: A na severu Čech jsou unikátní sluneční hodiny, kde ručičky děláte vy. Kde najdete? Poradím za chvilku, teď Ed Sheeran.

tohle má tu správnou šťávu, která je potřeba ve středu ve 11:15. Offenbach, Overdrive, posloucháte Hitrádio Nord Music. S vámi Dan, krásný dopoledne a na severu Čech jsou unikátní sluneční hodiny. Je to fakt unikát. V bývalém lomu ČSA byla otevřena cyklostezka Vysoká pec Černice, o tom jsem tady už mluvil, že jsem tam jel, zabloudil jsem, ztratil jsem se a už to nechci rozebírat, ale teď jsem se dozvěděl jednu zajímavou věc, kterou vám musím říct, protože na trase, kterou jedete, je podle mě jedna z nejzajímavějších zastávek a to je Altán, u kterého jsou i takzvané sluneční hodiny, které jsou hodně zvláštní. Já jsem je tam viděl, jak tam prostě jsou na zemi, je tam takový kulatý kámen, tam je ciferník, okolo jsou takový klády, na který jsou čísla a vůbec jsem nechápal, jak to jako funguje, protože tam chybělo to zásadní. Vždycky víte, že sluneční hodiny musí tam být tyč, která dělá stín. A to tam není. Tak jsem si říkal, asi to někdo ukrát, nebo na to zapomněli, ale ono to je úplně všechno jinak, protože tu ručičku nebo tu tyč, ten stín děláte vy jako návštěvník. Vy k těm hodinám přijdete a podle toho, jaký je měsíc, tak jak jsou tam ty kuly s těmi číslama, tak se tam stoupnete a ten váš stín ukáže aktuální čas s přesností na čtvrt hodiny, přátelé. Takhle přesný to je ty sluneční hodiny. Na čtvrt hodiny je to úplně pecka, to jsem nevěděl, takže se tam rozhodně ještě vrátím si to vyzkoušet. Jestli jste taky nevěděli jako já, jak ty hodiny používat, tak rozhodně doporučuju. Bývalý lom ČSA, nová cyklostezka, Vysoká pec Černice, dá se tam mít i pěšky samozřejmě. A ještě jedna taková zvláštnost těm hodinám je, oni tam jsou už od roku 2023, ale to jste mohli vidět pouze, pokud jste byli součástí uhelného safari, tam se dřív nemohlo volně pohybovat v tom dole, ale v rámci safari jako projížďka vyhlídka to šlo. A když se ty hodiny v tom roce 2023 tam dávali ten kulatý ciferník z toho kamene, tak se to rozlomilo na půlku při tom pokládání. Tak to museli znovu zvednout a dát to tak k sobě, aby to nebylo poznat, ale i tak to poznat je, ale vypadá to, že to je schválně. Takže ten lom toho kamene je prostě náhoda, která se stala, když ty hodiny instalovali. To jsou věci, co? Tak pokud se vydáte na procházku, ale za pár dní tady bude víkend, tak si to projděte a bude i svítit sluníčko, bude teplo, tak si ty hodiny můžete vyzkoušet. Je to unikát a já tam půjdu a možná se tam potkáme. Tak, ať se vám to líbí.

0: s vámi Hit Radio Nord Music, díky, že posloucháte. Za námi Edward Maja, Stereo Love a pozor, na našich sociálních sítích se rozhořela velká bitva, která je teď hodně aktuální a hledáme, jaké místo na severu Čech je podle vás nejlepší ke koupání. Můžete napsat, jelikož nás čekají velké teploty, koupání bude aktuální, tak dejte tip a třeba ostatním poradíte, kam si jde koupat. Všechno se děje na našem Facebooku Hit Radio Nord Music anebo na našem Instagramu Hit Radio podtržítko Nord Music. Tak to zkuste a běžte tam a doporučte, kde se nejlíp na severu Čech koupe.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
5: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci. Nektarinky volné kilo za 34,90 a vepřová kýta bez kostí kilo za 54,90. Penny.
3: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: karty.
1: Ano, přátelé, už se to blíží. Bude se nám lámat léto do druhé poloviny a to znamená, že vás tady na Hit Radio Nord Music čeká v pořadí už letošní druhá Summer Party a už z názvu je jasný, co vás čeká. Summer Party, že jo? Co víc dodat? No prostě dáme vám ty největší letní pecky za posledních 30 let a Summer Party startuje už tento pátek od 3 odpoledne a pojede celý víkend až do neděle. A jelikož počasí venku bude opravdu summer dorazí na 100%, takže to bude dokonalá kombinace toho užít si ten víkend naprosto luxusně, připravit deky, opalovací krémy, grily, bazény, no všechno, co k létu patří a užít si to s Hit Radiem Nord Music. Připomínám ještě jednou, druhá letošní Summer Party startuje už tento pátek ve 3 odpoledne a potrvá až do neděle. 3 dny těch největších letních pecek za poslední 30 let. A jednu tady mám připravenou teď pro vás jako takovou návnadu, abyste věděli, co vás čeká. A je to hit, který jsem hrál na Díze jednou, je to asi 5 let zpátky nebo 4 roky, tak za mnou přišel kluk a říkal mi, zahraj mi Na chleba. Říkám, jaký Na chleba, prosím tě? No, to Na chleba. No a v té době letěla pecka Makeba od Jane'u a tu si dáme právě teď. Tak si užijte Summer Party o víkendu na Hit Radio Nord Music.
2: Retro hity vám přináší koncertní série Legendy v Třebíblicích. 15. srpna Lou Bega a Stacey. Summer Mambo v

0: Linkin Park na Hit Radio Nord Music. To, že Linkin Park dostanou svoji hvězdu slávy na hollywoodském chodníku, to už jsem říkal, bude to v roce 2027, za mě pozdě teda, ale přece. No a pozdě ještě není vymyslet kam na oběd, protože ve 12 hodin je čas oběda, to už se blíží, ve 12 hodin tady taky na Hit Radio Nord Music rozjedeme srdcovky, pecky, které vám zůstaly v srdci, anebo jste dlouho neslyšeli, a taky nezapomeňte na naše odpolední show Padla, Káťa Kamel se na vás taky těší a asi dneska možná hodíte tady koupačku ve vysílání Hit Radio Nord Music. Loučí se Dan, já se opět těším zítra od 9 dopoledne tady ve studiu, budu připravený na vás, buďte připraveni taky, a aby vám ta 12 přišla dřív, nebo abyste na oběd mohli odejít dřív, tak dám ještě jeden velký hit od Macklemora, Can't Hold Us. Užívejte dnešní den, hlavně se nepřehřejte a buďte v pohodě a smějte se. Ahoj!
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
6: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
7: 10 za měsíc?
6: Spíš 12.
7: 12? Vážně, Zuzko?
6: 7378.
7: Za toho velkýho Enyaqa?
6: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
7: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
6: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
8: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
9: Attention!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
9: Yes, sir!
10: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Hit Radio Nord Music.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: zlepši si náladu.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Dálnice D8, 50. kilometr ve směru na Prahu. Budou v levém jízdním pruhu probíhat práce na silnici. A ještě na trase z Mostu do Loun u odbočky na Odolice. Tam bude probíhat údržba zeleně, takže počítejte s omezením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Nastup! Tenhle vlak tě sveze časem. Vítá vás nádraží devadesátky.

0: všech nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin. Summer Party na Hit Radio. Léto je lepší s Hit Radiem.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On Air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Do Česka se vrací tropy. Už zítra teploty překročí 35 stupňů, v pátek by na některých místech mohly padnout i 40. O víkendu se ochladí citelně i v Čechách a začátkem příštího týdne teploty podle aktuálních modelů znovu překročí 35 stupňů. Také noci budou tropické, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů. No a vysoké teploty zvyšují také výpar vody z krajiny a prohlubují dopady sucha. Oteplující se atmosféra je totiž žíznivější a urychluje vysychání půdy, vegetace i vodních toků. Jaké plodiny to zasáhne, nastíní Miroslav Trnka za Intersucho.
4: V nejbližší době čekáme výrazný propad zásoby vody v půdě, minimálně v příštích 9 dnech nečekáme žádné zásadní zlepšení. Samozřejmě pro ty plodiny, které teďka jsou sklizeny, to už žádný zásadní dopad mít nebude, ale bude se to týkat zejména brambor, kukuřice, cukrové řepy a další plodin, které stále ještě zůstávají na polích, a samozřejmě vinné révy, případně jablé.
3: Intenzivní sucho může přetrvávat ještě 2 týdny, pokud nepřijdou vydatné srážky. Od 1. srpna se sloučí agentury Czech Trade a Czech Invest do nové Czech Business. Podnikatelům nabídne služby obou dosavadních subjektů na jednom místě a státu přinese úspory, řekl to dnes ministr průmyslu Karel Havlíček. K podobnému spojování agentur pro podporu podnikání podle něj přistupují i další evropské země. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Ústecká zoologická zahrada získá darem 2 papoušky amazoniany fialovoprse ze záchranné stanice v Hluboké nad Vltavou. Papoušci se dostali do záchranné stanice, která patří k zoo. Jejich majitel neměl potřebné doklady a zvířata pak propadla státu. Ústecká zoo tak ptáky dostane darem od Ministerstva životního prostředí.
6: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
5: Na severu Čech bude dnes jasno nebo polojasno, teploty 30 až 33, na jihu kraje až 34 stupňů, na horách do 28 stupňů Celsia.
7: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
8: Je pravé poledne, je středa a začínají srdcovky na Hit Rádiu. Ještě jednou krásný den. Ano, jak říkala Lucie ve zprávách, čeká nás opět další velmi tropická výheň. Čeká nás velmi tropická výheň? Je to takhle správně? Dá se to takhle říct, kluci?
3: Klidně. Řekneš v jedné větě výheň a tropy a je to jasný všem.
8: Je pravda, že tady to horko tak nám leze na mozek úplně všem. Ale vzpomeňme si, že půl roku zpátky, tak jsme zase nadávali na to, jaká je zima a říkali jsme si už, aby jsme se zahřáli. Tak pojďme se i na tyhle tropické dny podívat trošku růžovýma brýlima a říci, je to super, je léto, pojďme si to užít, za půl roku nám zase bude zima. A tak i srdcovky dneska začínáme letním hitem z roku 2010. Tohle je Lucenzo Don

0: Lucenzo a Don Omar, srdcovka s číslem 1, vyloženě letní hit, takhle na úvod.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A zároveň, teda když je takovýhle vedro a ještě bude, jak říkala Lucie ve zprávách, tak dokonce mají padat i 40 o víkendu, tak abyste nepadli i vy v jakýmkoliv věku, tak je důležitý v tomhle vedru opravdu zpomalit, jo, dodržovat pitný režim a ideálně se na sluníčku nespálit, což teda to je druhá věc, protože většinou každý chlap to má tak, že prostě se jako nemaže, že si sundá to tričko a říká dobrý, to je v klidu, a naše manželky, drahý polovičky nebo maminky, tak nás akorát peskujou. A mají pravdu, jsem chtěl říct. Mají pravdu, jo? Mají pravdu. My si nebudeme dneska v srdcovkách povídat o tom, kdy naposled a kde jsme se spálili. A vlastně ani jako v letních láskách, protože i tam jsme se občas spálili. Ale pojďme zpomalit. Pojďme zpomalit. Já jsem přemýšlel dlouho, jakou píseň bych vám mohl vybrat do tohle tropického počasí, která by nás opravdu na chvíli zastavila. A našel jsem nádherný romantický hit z roku 1993. Konkrétně je z filmu, který jste stoprocentně měli doma na videokazetě a pouštili jste si ho ve videu. Je to píseň od Whitney Houston, objevila se ve filmu Osobní strážce. A mě zajímá, máte doma ještě video a videokazetu? Dejte vědět, 777-937-777, jestli se takovýhle archivní kousek u vás doma v obýváku nachází. A teď Whitney Houston.

0: Legendární Genesis z roku 1992 a srdcovka Jesus He Knows Me, tedy Ježíš mě zná. No tak to je pro vás, pokud máte pocit, že v těch vedrech už tak vidíte všechny svatý.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A my pokračujeme dál k našim srdcovkám, který jsem pro vás přichystal i na dnešní středeční pravé poledne. A zároveň vzpomínáme na videokazety a na video, ptal jsem se, jestli ještě pořád doma, i v roce 2026, tenhle artefakt máte. Píšete na WhatsApp 777-937-777. Pavel píše, čau Jiří, tak my doma video přehrávač pořád máme. Našel jsem ho v garáži i s krabicí s videokazetama zhruba měsíc zpátky. Zapojil jsem ho a teď o prázdninách večer koukáme na kazety. Je to vtipný, jak je poznat, jak jsme zastavovali nahrávání z televize, když začaly reklamy. Díky za zprávu. Léňa píše, ahoj Jiříku, taky doma pořád máme video někde ve skříni, ale jenom proto, že máme na videokazetách všechny vzpomínky z dovolených, oslav, narozeniny a tak dále, prostě rodinný klenot. Ale neviděla jsem je už pár let. Děkuju za inspiraci a nápad, dneska večer se na ně podívám. Zdraví Léňa, děkuju. Další zpráva, ahoj, tak video už teda nemáme, ale kazeta by se tam ještě nějaká našla. Taky jsme měli asi dvě videokazety jenom s písničkama. Nejde zapomenout, kdy jsme si spletli kazetu a chtěli jsme si nahrát písničku a přemazali jsme mamce Hříšný tanec. Takže to bylo peklo, no to chápu. Ježišmarja, ta musela sednout, co? Ta máma na to přišla. To podle mě to lítalo vzduchem. Tenkrát jsem si 100% jistý, že tam přišla do ruky vařečka. A mi neříkejte, že ne. Ty bláho, přemazat mamce Hříšnej tanec. No, těžký. Těžký dětství, chápu. Další zpráva. Ahoj Jirko, my už teda videokazetu nemáme, máme ale doma pořád DVD přehrávač, včetně asi 250 DVDček. Na tuhle kolekci je můj táta pyšnej. Úplně první DVDčko, který jsme doma měli, tak byla Slečna Drsňák. Zdraví Tomáš. Tomáši, děkuju moc. Slečna Drsňák, to je krásná vzpomínka a je to vlastně hezký nápad na srdcovku. Tak já to tady takhle v rychlosti. Já jsem rád teď něco úplně jiného, ale tady. Tohle je hezký, tohle je hezký. Rok 2001, Slečna Drsňák, to se tam objevilo taky, tahle píseň. One in a Million. Srdcovka s číslem 1, 2, 3, 4 už, právě teď. Pro vás, pro všechny, kdo máte rádi tenhle film. Tome, díky za zprávu a vypište dál. Máte doma ještě pořád video? 777-937-777. WhatsApp Hit Rádia. Teď další srdcovka.

0: DJ, kterýho musíme mít úplně všichni rádi. DJ Bobo na Hit Radio, Love is All Around. Srdcovka číslo 5.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Já tady úplně čumím, fakt, jak to tady je s otevřenou pusou, jaký poklady doma máte. Bavíme se o tom, jestli ještě pořád máte doma funkční, anebo někde v garáži schovaný VHS přehrávač, VHS pro mladší ročníky, co mají teďko prázdniny, asi těžký vám to vysvětlovat, zbytečný, zeptejte se doma, ale koukal jsem, jestli se ještě jako dá někde koupit, a dá pořád, jo, akorát to je furt drahý, to je asi trojku, úplně, jako neuvěřitelný, ale zpátky k těm pokladům, jo. Tak Martin tady píše, hele, já mám doma pořád ještě kotoučový magnetofon a pásky, taky gramec a desky, dva kazeťáky, funkční i s kazetama, videorekordér dohromady s DVD přehrávačem, jo, to je tady to kombo, jasně, a ke všemu ještě všechno od kazet až po DVDčka, nikdy bych se toho nevzdal, vše postupně během roku pouštíme s přítelkyní a děti, teď už dospělé, některé věci jako kotoučák nechápou, tak si měj a přeju super odpoledne všem, Martin. Martine, díky za tuhle zprávu, ty bláho, kotoučák, ten jsem taky neviděl třeba, jo, 30 let, mazec, hlavně to neprodávaj, neříkám, že to jednou bude mít velkou cenu, ale myslím si, že tohle je prostě asi jako artefakt, který když člověk už doma má, tak se ho prostě nemůže nikdy zbavit, to je krásný, to je historie, která tam na tebe dýchá. Tak gratuluju, no, takovýhle sbírce, závidím. Jinak, co byste chtěli slyšet? Končí nám srdcovky. Za chvíli je tady srdcovka na vaše přání, tak aby jsme to neprokecali. 777-937-777 je telefon číslo na WhatsApp Hitrádia. Napište mi, jakou píseň byste chtěli slyšet. Pokud nevíte, jak se jmenuje, tak mi zkuste zaspívat třeba do hlasovky. Já to zkusím poznat, nebo mi pošlete nějaký odkaz na YouTube, to už záleží na vás. Ještě jednou 777-937-777. Za chvíli srdcovka na vaše přání.
1: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
4: Prosecco přesně v italském stylu?
5: To je Mionetto.
4: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
5: Mionetto.
4: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
5: Mionetto.
4: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
5: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
7: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
8: Už tam budem?
9: Nech toho!
8: Raději už tam budem?
9: Přestaň! Štěl mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
11: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
10: Tak to bude drahota.
11: 6, 5? 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
10: Za auto roku? Jako fakt?
11: Fakt. 6, 6, 5, 5. Jen v Auto Nord.
12: Škoda L-Rock. Auto roku 2026 teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
13: Hit Radio.

0: Snídaněk? Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
1: Jde teprve o třetí sochu Mercuryho na světě.
2: Prosím vás, jestli jste tu bystu ještě neviděli, tak hnedka teďka, pokud můžete a třeba neřídíte, začněte googlit, jo, jak to vypadá, abyste věděli, o čem se tady bavíme.
3: Napište busta Freddy Mercury. My jsme tady na to koukali a...
1: Takhle, je teprve třetí na světě, tak se asi učej.
3: No, jako moc podobný mu to není, no. Podle mě ten borec, co to dělal, dřív určitě dělal Staliny.
0: Snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem.

0: Hodiny a jsou hvězdí na Hit Radio, 5 minut před 1:15.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: A to není jenom čas oběda, to je především čas srdcovky na vaši přání. Díky moc za všechny zprávy, které posíláte na 777-937-777. Opět to bylo hodně těžké vybrat jednu jedinou. Na druhou stranu, zítra je taky den, zítra i bude i v pátek srdcovka na přání, samozřejmě takhle po 12. hodině. Tak jo, tak pojďme na to. Vybírám tady zprávu od Michala, který píše: srdcovka, jednoznačně How Much Is The Fish od Scooter. Na to se pařilo úplně nejvíc. Akorát dodnes nevím, kolik vlastně ta ryba stojí. Tak to taky jde. A jestli něco bych chtěl zjistit, než umřu, tak je opravdu, kolik ta ryba dohromady stojí. Tak tady to je, to jste asi dneska nečekali na Hit Radio, tak snad vás to v tom horku nepoloží. Scooter!

0: Rok 1998 a srdcovka na přání Scooter How Much Is The Fish. To je otázka za milion, jo? Ne, jestli na světě bylo dřív vejce nebo slepice, prostě how much is the fish? Kolik stojí ta ryba? V průběhu toho, tak já jsem se tady samozřejmě zapařil, stejně jako vy, a zároveň jsem to hledal i na umělé inteligenci, tady na chatu GPT. Neví. Umělá inteligence neví, kolik stojí ta ryba. Tak prosím vás, kdyby náhodou se vám to někdy podařilo zjistit, tak myslím, že tohle je prostě jako odpověď na otázku, na kterou čeká celé lidstvo už od roku 1998. Srdcovky pro dnešek končí, samozřejmě zítra ve 12 pokračujeme dál, no a my na Hit Rádiu nekončíme. Do 13. hodiny, kdy Lucie pro nás bude mít nejnovější zprávy, dáme ještě Toma Volkra a nebude chybět ani Leony, tak buďte s náma.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům. Všude zdejší, všude je fajn.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
7: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
8: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
9: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
10: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
9: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
11: firmanazážitky.cz.
12: Tak co, kolik ti dneska ukázala apka na fotovoltaice?
13: Radši se ani nekoukám. Zase to celý poletí do sítě za 0,0 nic.
12: Za 0,0 nic? Já to posílám do svýho Volkswagenu.
13: Ty máš elektromobil?
12: Půjčený, na měsíc. V Auto Nord si ho půjčíš, než se rozhodneš koupit.
13: Sousede, kde přesně?
14: Půjčovna Volkswagen ID for All. Na pobočkách Auto Nord v Terezíně, Děčíně a České Lípě. Přidejte se k sousedům, co to už vyřešili. Auto Nord.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Leone, don't worry, na Hit Rádiu za 2 minutky bude 13 hodin. Lucie má pro nás nejnovější zprávy a máme pro vás také aktuální informace z dopravy. Tak dobře poslouchejte, pokud jste právě teď za volantem.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. D7, 50. kilometr ve směru na Prahu, bude na krajnici probíhat údržba vozovky. A ještě v Ústí nad Labem, v Marxově ulici, je silnice uzavřená z důvodu havárie kanalizace. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Nejlepší ceny měsíce v onlineshop.cz.
4: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v onlineshop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: NN Night Run Most je opět tu. Dětské závody Kids Cup, charitativní Phoenix Run na 3 kilometry a večerní Bellis Run proti rakovině na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Každý účastník získá v cíli krásnou kovovou medaili. Více na nightrun.cz už 8. srpna na prvním náměstí v Mostě.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Tři čeští falešní bankéři, kteří podváděli své spoluobčany z call centra na Ukrajině, se odpykají po 7 letech vězení. Trest jim dnes pravomocně potvrdil pražský vrchní soud a zamítl tak jejich odvolání. Škodu vyčíslili kriminalisté na více než 100 milionů korun. Zájem o rekvalifikace zůstává vysoký. Lidé, kteří chtějí změnit profesi, letos častěji ale narážejí na zamítnutí žádosti o příspěvek od úřadu práce. Nejsou na to finance, jak říká analytik pracovního trhu Tomáš Ervín Dombrovský.
8: Bohužel tam je dlouhodobý problém v tom, že my jsme příliš spoléhali na evropské peníze, na rekvalifikace, ale tohle je vyloženě jako česká priorita. Mít vzdělanější kvalifikovanou pracovní sílu a pomáhat lidem, kteří práci ztrácí v nevhodných zaměřeních, dostávat se k těm žádaným profesím a zaměřením, takže by na to měly směřovat i prostředky z národních zdrojů.
7: Některé komplexnější rekvalifikační kurzy stojí až desítky tisíc korun. Jde o částku, kterou si lidé hledající práci často nemůžou dovolit. Pokud se potvrdí zpráva španělského tisku, že českou fotbalovou reprezentaci by měl po Miroslavu Koupkovi převzít Španěl Santi Denia, bývalý kouč národního týmu Petr Rada bude překvapený. Důležité podle něj je to, co Španěl ví o českém fotbale. Raději by fotbalového nároďáku viděl českého trenéra. Teď se ještě podíváme k nám.
1: O víkendu se v Mostě představí dcera legendárního pilota Formule 1 Mikiho Häkkinena Ela. V rámci šampionátu F4 uvidíme na autodromu Most o víkendu v mimořádně početném startovním poli 40 formulí. Závodit navíc bude pod českou vlajkou. Dcera dvojnásobného mistra světa Formule 1 letos absolvuje svou první sezonu za volantem monopostu.
9: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad, čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudým!
1: Na Ústecku bude dnes jasno nebo polojasno, teploty 30 až 33, na jihu kraje až 34 a na horách tam to bude do 28 stupňů Celsia.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Páni, to jsou nám tedy novinky. Španělský trenér u českého národního týmu. Wow. Už to máme úplně potvrzený.
7: No právě, že zatím nečekala jsem, že budeš mít ty zákulisní informace, že se chytneš a zatím nic. No tak uvidíme.
0: I kdybych věděl, nic neřeknu. Ale co mě spíš zajímá je, co vy si o tom myslíte. Protože, co se budeme nalhávat, český fanoušek je prostě jakoby nejlepší trenér, jo? Nejlepší kouč, tak mě zajímá, co si myslíte o tom, že by u českého fotbalového nároďáku byl španělský trenér. A dokáže vlastně zachránit český nároďák? Hele, dáme si i fotbalovou, tady takovou jako píseň, která je napříč všemi fotbalovými stadiony, a vypište, co si o to myslíte na 777 937 777 na WhatsApp Hitrádia. Těším se.

Imagine Dragons na Hit Radio s hitem Sharks, tedy žraloci. No a další fotbalový žralok zřejmě asi míří do toho našeho fotbalového rybníčku, protože se nám tady objevila zpráva, že český nároďák by měl teoreticky, nic není ještě potvrzený, ale teoreticky by měl vést Španěl. A my se vás ptáme, co vy si o to myslíte. Na WhatsAppu Hit Radio s číslem 777-937-777, tak se tady strhla obrovská bitva. Je to jasný, buď ano nebo ne, že jo, tady není nic mezi, ale třeba i Kamila píše. No konečně by je někdo naučil hrát. Zatím se starají spíše o to, jak vypadají a kolik si vydělají. Kde je to vlastenectví? Tak proč ne Španěl v národním týmu našich šampónů? Já tomu fandím a konečně se zase začnu dívat na fotbal. Zdraví Kamila. Další zpráva, hele, tak nevím, ale z 50% je to asi o hráčích, proč ale vlastně neoslovit bývalé hráče? Nedvěd, Poborský, Ujfaluši a tak dále. Lení, to je vlastně jako dobrý názor, dobrá otázka. No proč? Nemají trenérskou licenci, ale já teda jsem jako taky v tom týmu, že já bych strašně chtěl vidět tyhle ty legendy, kterým my jsme jako děti a jako mladí fandili. Strašně mě baví, že Rado Kováč je trenér a fakt bych jako rád viděl tady ty jména na českých lavičkách. Proč ne? Bylo by to boží. Ale otázka je, kdo u českého národního týmu by měl být? Vadí, že je tam zahraniční trenér, nebo nevadí? Co si o tom myslíte? 777-937-777, můžete psát dál vaše názory a my si dáme Vufarnou s Mirajem.

0: slowly. Alek Benjamin na Hitrádiu, 13 hodin 25 minut, posloucháte Hitrádio s Jirkou Pelnářem, za chvilečku David Guetta, taky Alvaro Soler, další letní hity, který pro vás chystáme do tohoto tropického počasí. Když půjdete tankovat a budete tankovat plnou, tak prý v tomhle horku, tak ve chvíli, kdy vám ta pistole cvakne, tak už nemáme ještě dopouštět víc, my víme, že se tam ještě jako něco málo vejde, ale už by se prý nemělo jako dál dotankovávat, aby ta nádrž vlastně nebyla úplně, úplně přeplněná, že bychom fakt měli přestat tu dobu, kdy nám cvakne ta pistole. Na druhou stranu, tankovat plnou v této době, to je docela jako, jak to říct, no... To si trošku ukrojíte z toho rodinného rozpočtu, jo? To je opravdu o nervíčky, to se člověk zapotí. A tak právě proto vám tady u nás na Hitrádiu připravujeme speciální hru, která se jmenuje Dokonalá desítka. Máme ji společně s Orlenem a už teď v pátek můžete vyhrát 10 000 korun na tank kartu Easy od Orlenu. A to v čase 12 až 15, to znamená tady u mě ve vysílání. Jakmile vám zazvoní telefon, nebo respektive jakmile se dovoláte na signál, který uslyšíte ve vysílání, tak pak je to jednoduchý. Dostanete ode mě 10 otázek, když správně odpovíte na všech 10, tak máte 10 000 korun, tedy dokonalou desítku. Pokud odpovíte třeba jenom na 2 nebo na 3, tak máte 3 000. Což teda znamená, že za každou správnou odpověď vám dám 1 000 korun. Pokud nevyhrajete, i tak nepřicházíte zkrátka, protože Orlen má epické letní slevy, na kterých vyděláte taky. Mají tam teď v průběhu celého týdne slevy korunu nebo 2 koruny, a nebo pokud máte aplikaci, tak tam samozřejmě si každé pondělí pak můžete pro slevu zajet na čerpací stanici Orlen také. V pátek dokonalá desítka. V čase 12 až 15 tady na Hitrádiu, tak hrajte s náma. Další podrobnosti na webu hitradio.cz.
1: Doplavek už zhubnout nestihneme, ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hitrádio a vyhraj 2měsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na

0: 937. Hit, který se vyplatí. Už tento víkend na Hit Rádiu. Hit Rádio.
1: Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
4: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Už 30 let nabízíme pořádnou dávku adrenalinu a těšíme se stále větší oblibě u návštěvníků z Česka. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Více informací na zábavní park@plon.cz.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnísoutěž.cinemacity.cz.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum na Nuk v Bila klubu za 24,90 a Aperol plus Prosecco kombo cena za 259,80. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

David Guetta, Alphaville a Ava Max. Na Hit Radio je ten Forever Young. Jo, všichni bychom chtěli být navždy mladí. Ale to bohužel nejde. Takový je život. A život s sebou přináší také i smutné zprávy a jedna taková se k nám dnes dostala. Do hudebního nebe odešel při tragické nehodě muž, který společně se zpěvačkou Markétou Irglovou získal pro Česko v roce 2008 nejcennější filmové ocenění, a to Oscara. Od té doby nesmazatelně patří do historie naší pop music. Jako vzpomínku na něj si tak právě teď dáme Oscarový hit Falling Slowly. Markéta Irglová a Glenn Hansard. I don't know.

0: Miles Smith na Hit Radio na středeční odpoledne, bude 14:45, s váma Jirka Pelnář a za chvíli taky Marek Ztracený a dáme si jeho živý záznam z koncertu v Edenu. Dáme si píseň Vlastní svět a ta je přímo pro vás, kdo se chystáte už za přesně 9 dní na největší český koncert v naší historii. Mára Ztracený na Letenský pláni. Bude to masakr, bude to neuvěřitelný a my samozřejmě jako Hit Radio u toho budeme společně s vámi. Tak pokud se chystáte, tak abyste to čekání měli o něco jednodušší a jestli už teď máte takový ty motýlky v bříšku, tak pro vás je přímo tahle píseň. Už za chvíli na Hit Radio živě, tentokrát se denu.
1: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Jasně, já ti splním přání, Trio.
7: Ryba jo.
6: Chytrý mozek.
7: Bujné svaly.
6: Kila dolů bez námahy.
8: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
9: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
10: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Proste vrací si ty. Jediný důvod, proč se vracím, jsme my, taháš mě zpátky k zemi. Jediný důvod, proč se vracím, si ty.

0: Robin Schulz a Fastboy, A Million Good Reasons na Hit Radio krátce před 14. hodinou. Lucie má pro nás připravené nejnovější zprávy, ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor si dejte na trase z Mostu do Bíliny za odbočkou na Liběšice. Bude probíhat úklid a čištění vozovky. A ještě D8 mezi 25. a 40. kilometrem ve směru na Německo budou probíhat práce na silnici. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
11: Hi, this is Ed Sheeran.
12: Hi, this is Madonna.
13: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
14: On air.
15: Online.
14: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
16: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Vysoké teploty mohou ovlivnit provoz na železnici. České dráhy doporučují v následujících dnech cestujícím, aby v případě možnosti vyráželi na cestu mimo nejteplejší část dne, vybavili se dostatkem tekutin a pravidelně používanými léky. Zároveň je dobré sledovat aktuální informace o provozu na železnici. Češi nakupují ve slevách nejvíce z celé Evropy. Téměř 60% útrat za potraviny a drogistické zboží tvoří nákupy v akcích, což je o 2% více než loni. Analytik společnosti Nick Karel Týra.
17: Vidíme, že jsou tady stálice zboží, které se prakticky bez slev neprodává, ať už se jedná o pivo, mléko, cukr nebo kávu. To jsou kategorie, kde ta promoční závislost je na 70%, v mnoha případech až na 80%, pokud se bavíme o značkové zboží.
16: Podobně jako Češi nakupují ve slevách už jenom Dánové, Slováci a Maďaři. Zemřel irský zpěvák Glenn Hansard, bylo mu 56 let. Podle tamních médií dnes brzy ráno havaroval na motorce v jedné z dublinských čtvrtí. Hansard je držitelem Oscara, kterého získal společně se svou tehdejší partnerkou Markétou Irglovou v roce 2008, a to za filmovou píseň Falling Slowly z filmu Once. V Česku často vystupoval také se svojí kapelou The Frames. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Ústí nad Labem dostalo nabídku na odkup pozemků u jezera Milada v majetku polské firmy zhruba za 20 milionů korun. Radní doporučili zastupitelstvu jednat o částce 7,6 milionů korun, která odpovídá posudku. Jedná se o pás podél silnice v Termicích, který zasahuje až do tělesa jezera. Město chce u jezera vybudovat zoologický park nazvaný Divoká Milada.
18: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Rudým.
1: Na severu Čech bude dnes jasno nebo polojasno, teploty 30 až 33, na jihu kraje až 34 stupňů, na horách do 28 stupňů Celsia.
19: Hit Radio.
20: Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Je středa 2 hodiny odpoledne a to znamená jen jedno jediné, že na Hit Radio nás opět čeká kurz českého jazyka a to v dvojsmyslech. Čeká nás ruleta dvojsmyslů, opět to bude na téma, co se dá říct v ložnici a pak ještě někde a kde, tak to nám za chviličku vylosuje tady naše ruleta. Jsem sám zvědavý, jestli se třeba i Lucie zapojí. Uvidíme, oči v sloup, tak uvidíme.

Seriál Přátelé, tady u toho hitu se nedá říct nikdy nic jiného, to je prostě naše srdcovka, stejně tak jako i ten seriál. U toho jsme se kolikrát nasmáli, v 90. a v miléniu, a vlastně ještě dneska, protože pořád na některé stanici televizní Přátelé najdete. Je na čase, aby jsme se zasmáli i my, trošku pobavili. Mám tady připravenou ruletu našich dvojsmyslů. Pokud jste ji nikdy s náma nehráli, tak dneska je ideální den na to začít. Je to jednoduchý.

Tady téma dneska, co může zaznít v ložnici a na pohřbu. Vím, že to je hodně tenkej led, jsem si naprosto vědomý, ale zároveň vím, že jsme v Česku a český humor, tak ten zbožňuje tenkej led. A kde jinde, než tady u nás na Hit Rádiu, bychom mohli v této velmi hyperkorektní době jít možná trošičku za hranu. Tak buďme chvilku nekorektní, pojďme si užít roletu tak, jak ji máme rádi. 777 937 777. Já zatím nebudu říkat nic, co by mě napadlo, nechám to čistě a jenom na vás. Jo? Co může zaznít v ložnici a na pohřbu? Jsem zvědavej na váš smysl pro humor, tak pojďte na to ještě jednou. 777 937 777. Dáme dva hity a pak si to přečtem. A pak nás možná ukočí. Pak to tady možná budu dneska moc zavřít úplně.

Posloucháte Hit Radio s Jirkou Pelnářem a dneska tady máme v naší ruletě dvojsmyslů zadání, co může zaznít v ložnici a taky na pohřbu. Tak pojďme na to, jdeme na vaše zprávy, je to náročný. Jako první, nebreč. Není to moc hluboko? Proč tak brzy? Tak, a už jsem na všechno zůstal sám. Ani jsem se nestihla rozloučit. A vy jste ji znal? Tohle je strašný. Tohle je strašný. Tohle píše Tomáš. Chudák, jak v té díře jenom tak leží. Já to nedám šasi dál. Já tady mám asi milion zpráv. Milion zpráv. Co tady máme dál, no, tak pošlete nějakou hlasivku. Ne hlasivku, hlasovku na 777-937-777. Já to tady ještě zkusím scenzurovat, protože je to teda opravdu strašně, ale to mě strašně baví, co by se tady všechno vymysleli. No, hlavně ať to proběhne důstojně, to je taky moc hezký. A nebo tak, přišli se na něj podívat úplně všichni. Tohle je taky moc hezký. Vidím, že je tady celá rodina, tak můžeme začít.

0: Avicii na Hit Rádiu. Je 14 hodin 22 minut. Posloucháte Hit Rádiu v ten pravý čas, pokud máte rádi smysl pro humor a navíc ještě ten černý smysl pro humor, náš typicky český. Protože dneska tak máme v naší ruleti dvojsmyslu téma, co může zaznít v ložnici a také na pohřbu. WhatsApp Hit Rádia, podle mě ještě nikdy v životě nepřišlo tolik zpráv. Teda klobouk dolů, musím říct, že tohle je masakr. A zároveň teda fakt jako díky za ten váš humor, je to dokonalý. Je to na vydání knížky, takže my jsme se rozhodli, že ty nejlepší tak dáme i dneska, když to tady ještě stihneme dneska sestříhat, tak to dáme i na Instagram Hit Rádia, takže můžete sledovat buď Instagram Hit Rádia, anebo klidně můj osobní Jirka Pelnář a tam uvidíte a uslyšíte prostě ty nejlepší hlody. Je tady strašně moc, jo. Ještě tady vybírám třeba vzpomínáme SDH Velké Hraltice, tedy Sbor dobrovolných hasičů Velké Hraltice. To je prostě dokonalý. Ta musela být velmi oblíbená. Petr, za mě Petr tady posílá úplně to nejlepší. Co může zaznít v ložnici a na pohřbu? Petr píše, byl to tvrďák. Peťo, gratuluju. Za mě tohle jako topovka. A pak už všechny byly akorát v hluboký díře a to je celý. Co tady může zaznít v ložnici a na pohřbu? Dokonalý, já se češtinu mám tak rád. No tak díky a další ruleta opět příští týden ve středu ve dvě tady na Hit Rádiu a ty nejlepší forky snad ještě dneska na našem Instagramu.
1: Zavři oči, cítíš to? Takhle chutná léto. Pořád stejně a děti kolik chce. Tohle byla tvoje první diskotéka. Tohle bylo tvoje první léto na vlastní pěst. A tohle je léto, co si pamatuješ nejlíp. O víkendu 1. a 2. srpna hrajeme všechna tvoje léta najednou. 30 let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
4: NN Night Run Most je opět tu. Dětské závody Kids Cup, charitativní Phoenix Run na 3 kilometry a večerní Bellis Run proti rakovině na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Každý účastník získá v cíli krásnou kovovou medaili. Více na nightrun.cz už 8. srpna na prvním náměstí v Mostě.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hitrádio. Tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hitrádiem. Hitrádio.

0: Posloucháte Hit Radio, bylo 2:30 odpoledne, zítra touhle dobou to bude venku jako na grilu, fakt budeme se grilovat doslova do písmene, možná i trošku ve vlastní šťávě. No, nikdo asi poslední dobou nemluví o ničem jiném, než o těch tropech, který zase budou. Na druhou stranu není to poprvé za tohle léto, takže už jsme na to zvyklí, už víme, co máme dělat a my tady na Hit Radio na to reagujeme s úsměvem a chceme si to léto doopravdy užít, protože je červenec, je konec července, jo. Na druhou stranu mnohem lepší, než kdyby bylo teď 18 stupňů a pršelo, že jo? Tak pojďme si užít to léto, dokud doopravdy je. A tím pádem od pátku až do neděle. V pátek ve 3 začínáme s naší speciálkou a to je Summerfest Hit Radia. To znamená, chystáme pro vás Summer Weekend, Summer Party, letní hity od 3 odpoledne v pátek až do neděle do večera. A uslyšíte fakt jako to nejlepší za posledních 30 let. A věříme, že vás to vrátí do puberty, že vás to vrátí na tu vaši nejoblíbenější dovolenou. Možná vás to vrátí na dovolenou s vaší ex, kdy jste ještě furt byli v pohodě. Jo. Tohle budou neuvěřitelné vzpomínky. V pátek začínáme, my se tady na to všichni strašně těšíme. A tak si dáme už za chvíli další letní hit, a to I Saw You Pegu. Jo, takhle nějak se to vyslovuje. Michel Tello, to prostě, to nesmí chybět. To nesmí chybět a určitě to nebude chybět ani v rámci našeho summer weekendu tady na Hit Radio. Za chviličku Michel Tello, teď ještě rychlá poutávka taky na to, co vás čeká dneska ve 3 odpoledne. Odpolední show Hit Radia.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Máte volno ještě před sebou?
3: My už ne.
2: Na dovolenou teprv pojedete?
3: My už ne.
2: Tak si to užijte.
3: My budeme zatím místo volná servírovat i dneska. Odpolední show padla na Hit Radio Nord Music.
2: No a na ostatní se těšíme zase podovče.
3: My už ne.
1: Hit Radio Nord Music.
4: Zlepši si náladu.
5: Hit Radio. Třeba. Nosa.

0: Helena Zeťová, vzpomínka na Helenu, s Hitem Impossible, 14 hodin 42 minut. Jirka Pelnář vám přeje pohodový zbytek dnešního odpoledne. Jsem rád, že posloucháte Hit Radio, ať už jste v práci, anebo třeba i na dovolený. Dovolenou vám samozřejmě přejeme a taky trošku závidíme. Ale pokud vy máte teprve dovolenou před sebou, jo, tak těšte se na ní. Není nic lepšího, než si tu dovolenou vlastně na ní jako myslet, užívat si ještě dřív, než na ní vyrazíte, jo. Zatímco všichni ostatní vaši kolegové se už vrátili z dovolený a už budou jenom makat a makat, tak vy máte tu pohodu ještě před sebou. Do 15. hodiny z hitu například Damiano David. Možná stihneme i Sabrina Carpenter. Co stihneme ale určitě, tak jsou nejnovější zprávy. V 15 hodin se dozvíte všechno, co potřebujete vědět. No a od 15 hodin se na vás tady těší naše odpolední show. Já zase zítra ve 12, zítra opět srdcovky hned v pravé poledne. Tak se smějte.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
6: 10 za měsíc?
5: Spíš 12.
6: 12? Vážně, Zuzko?
5: 7378.
6: Za toho velkýho Enyaqa?
5: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
6: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
5: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
7: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
8: Jasně, já ti splním přání, Trio.
9: Ryba jo.
8: Chytrý mozek.
9: Bujné svaly.
8: Kila dolů bez námahy.
10: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
11: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
12: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Hezké odpoledne všem řidičům. Dejte pozor v Ústí nad Labem v Textilní ulici. Máme tady nehodu osobního auta s dodávkou. Pozor taky na Lounsku v Kryrech, v Jezerní ulici. Tady šetří policie střetbou osobních aut. A na příjezdu do Štětí směrem od Litoměřic došlo k nehodě náklaďáku s motorkářem. Tady počítejte s omezením. Na místě zasahují záchranáři a taky policie. Já vám přeju šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Toto je?
3: Dopravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90 až do 4. srpna. Kaufland.
6: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
7: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
9: Máme 15 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkartová. Rodičovský příspěvek od příštího roku vzroste o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě narození dvojčat a vícerčat pak půjde o dvojnásobek částky. Zvýšení předpokládá vládní novela o státní sociální podpoře, kterou dnes schválil Senát. Teď je dostane k podpisu prezident. Státní hrady a zámky letos budou přístupné zdarma. Ministerstvo kultury chystá hned dva termíny, kdy za vstup na památky nebudeme platit. První bude 30. srpna, druhý pak 27. září. Resort tak chce navázat na jarní akci, kdy se neplatilo za vstup do muzeí a galerií. Na hloupý žert doplatila rodina, která mířila z letiště v Praze na dovolenou do Turecka. Při bezpečnostní kontrole se u hlavy rodiny našla nepovolená powerbanka. Nesplňovala potřebné limity. Naštvaný muž asi v legraci uvedl, že je terorista. Na místo okamžitě dorazila policie i pyrotechnik. Přestože vše bylo nakonec v pořádku, na palubu letadla už se jako rizikový cestující nedostal. Policie už se chystá na fotbalovou odvetu druhého předkola Evropské konferenční ligy v Jablonci. Domácí tým nastoupí proti chorvatskému Varaždinu, které vyhrálo úvodní zápas 3-2. Odveta na jablonecké Střelnici zítra začne v 18 hodin.
10: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
11: Ve středu máme na teploměrech na severu Čech 28 až 34 stupňů Celsia, ale to je ještě furt prd proti zejtřku, protože pravda. Přátelé, zítra by se to mohlo vyšplhat až na 38.
0: Tyhláho, co
11: je
0: budem dělat?
11: Je to na chcípnutí.
1: Hit Radio North Music.
0: Tak, tohle my budeme dělat.
11: Přesně.
0: Dneska vysíláme prostě s koupákou, Káťa Haplová.
11: Přátelé, tohle se prostě v práci přežít nedá, takže my jsme si s Káťou dneska domluvili, že si vezmeme plavky, kašlem na rádio a budeme odpolední show Padla na Hit Radio Nord Music vysílat z koupaliště.
0: Přesně, počkej, za chvilku už nám to pojede.
11: Co?
0: Parník.

0: Nám není jenom divoko, nám je dneska snad úplně všechno. Kateřina Marie Tichá nám právě rozpívala na Hit Radio North Music. Středeční padla 9 minut po 3. hodině.
1: Přátelé, chcete slyšet největší paradox, který jsem během dnešního dne slyšel?
0: Ano.
1: Zatímco v České republice umíráme vedrem, tak v Africe se lyžuje.
0: To není možný. Jak se může v Africe lyžovat?
1: Ono to je možný a když se nad tím jako zamyslíš, tak to má i logiku, ale vlastně nikdy by tě tohle spojení nenapadlo, že Evropa umírá vedrem a Afričani aktuálně lyžujou.
0: Jako na Sahaře v poušti nebo kde?
1: Ne, tak samozřejmě Jižní Afrika, že jo? Myšleno Jižní Afrika, v Jižní Africe mají taky lyžařský středisko, který je ve výšce 1000 metrů nad mořem, takže tam normálně regulérně zažívají zimu. Tam je minus 8 stupňů Celsia.
0: Jako právě teď, jo?
1: Jako právě teď. A normálně tam mají lidi nasazený přeskáče, lyže, snowboardy a aktuálně šustějí z kopce a dole pak smrkají, protože mají úplně důdle z nosu, jak jsou omrzlí.
0: Ty bláho.
1: A my tady ruční kolem krku, nohy v lavoru a chcípáme vedrem.
0: To je fakt, že vlastně, když se řekne Jižní Afrika, tak nám všem úplně no, jakoby nedochází.
1: Jasně, prostě když se řekne Afrika, že o slunce, písek, poušť, vedro, ne. V Africe se teďka lyžuje.
0: Minus 8.
1: Minus 8. Dobrý, vej.
0: Tak buďme rádi za to, co máme.
1: Neuvěřím. Ještě by mě zajímalo, kolik stojí takový africký skipas.

0: čtvrt na čtyři pryč. Zase prostě pouštíme do světa to nejlepší, co tady máme z našeho středečního playlistu. Alex Warren, Ordinary, s vámi Hit Radio North Music a krásnou středu přeje Padla.
1: A našli jsme to. Víme, kolik stojí africký skipas.
0: My jsme tady totiž typovali, kolik to tak zhruba může být.
1: No my jsme hlavně byli v šoku z té informace, že zatímco my umíráme vedrem, tak v Africe se právě teďka lyžuje.
0: Tak to v první řadě, to jako rozhodně, no. Minus 8 stupňů Celsia, hele.
1: Neuvěřitelný. Každopádně skutečně jsme se dobrali i afrických cen, takže přátelé, jestli to tady taky balíte, máte radši zimu a vyrážíte právě teď do Afriky na lyžovačku, tak prosím vás, africký skipas stojí od 350 do 1000 korun. Záleží, jak dlouho chcete během dne lyžovat. Jestli jsou to 2 hodiny, jestli je to půl dne, anebo třeba víc.
0: Jak se to pohybuje tady? To je tak asi nějak podobně.
1: To tady je to drahý. Tady, když chceš třeba jezdit celý den, tak je to třeba 800, kolem tisícovky. Jo, tam si určitě zalyžuješ mý. A podle mě tam, když nemáš peníze, tak berou i 2 antilopy.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Prosecco přesně v italském stylu?
7: To je Mionetto.
6: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
7: Mionetto.
6: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
7: Mionetto.
6: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
7: Mionetto. Víc než jen prosecco.
8: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
9: Tak co, kolik ti dneska ukázala appka na fotovoltaice?
10: Radši se ani nekoukám. Zase to celý poletí do sítě za 0,0 nic.
9: Za 0,0 nic? Já to posílám do svýho Volkswagenu.
10: Ty máš elektromobil?
9: Půjčenej, na měsíc. V Auto Nord si ho půjčíš, než se rozhodneš koupit.
10: Sousede, kde přesně?
11: Půjčovna Volkswagen ID for All. Na pobočkách Auto Nord v Terezíně, Děčíně a České Lípě. Přidejte se k sousedům, co to už vyřešili. Autonord.cz.
12: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
13: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Přesně těmahle dvěma slovy se právě teď loučíte v práci. Baby, goodbye. Ale Farben, středeční hit Radio North Music, za chvilku půl čtvrtý s vámi padla.
1: Představte si, že Slováci používají proti vedru zelenou barvu.
0: Já už jsem to taky viděla, tohle video, to je teda naprostá bomba.
1: Jo, jo, další video, který se šíří světem a je to od našich bratrů ze Slovenska. Samozřejmě, že i tam je strašný vedro, samozřejmě, že i tam všechno schne od trávy přes stromy, keře až po živej plot. No a teďka se vlastně celý svět baví tím, jak to Slováci vymysleli, když mají prostě nějakou krásnou historickou budovu, kde je nádherný park, tak chtějí, aby se tam lidem líbilo, že jo?
0: No jasně.
1: A když tam přijdeš a vidíš tam to hnusný, žlutý, schnilý křoví, no tak se ti tam nelíbí.
0: A takový ten zavlažovací systém, jako to se nedoplatí,
1: no
0: že jo,
1: vůbec.
0: V dnešních cenách.
1: Takže Slováci koumáci nakoupili zelenou barvu a normálně chodí kolem těch seschlých živých plotů a stříkají na zeleno.
0: To je normálně bomba, čověče. Ty udělali takovou díru do světa s tímhle tím.
1: Hele, mě to normálně připomíná ještě dávný časy, ještě vojenský časy, kdy byly takzvaný buzerplaci, to byly takový ty velký placi, kde stály ty vojáci a ty nadřízení tam buzerovali a kolem byly ty trávníky a ty trávníky musely být vždycky dokonalý, sestřížený a zelený. Mm-hmm. A když prostě nebyla přírodní zelená, no tak se to natřelo.
0: Taky se to takhle dělávalo.
1: A Slováci to dělají dodnes.
0: No?
1: Neuvěřitelný. Jenom jsem zvědavý, co budou dělat, až zaprší.

0: Calvin Harris, Rihanna a Hit Radio North Music. Krásný odpoledne přeje odpolední show Padla.
1: Letenská pláň Marka Ztraceného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývá 9 dní.
2: Tak včera jsme tady hlásili jubilejní desítku, neboli 10 dní do koncertu Marka Ztraceného na Letní. A logicky, dneska už je to 9, neboli příští pátek, přátelé. 7. srpna zažije Marek Ztracený a společně my všichni ten největší koncert, jaký tady kdy od českého zpěváka byl.
0: Přesně, tohle tady, kamarádi, ještě rozhodně nebylo. Ztracený Eden, tak to víme, ale Ztracená Letná, tohle bude prostě jiný kalibr.
2: Nejlepší na tom je, že Hit Radio North Music je exkluzivním mediálním partnerem, takže vy to můžete zažít zadarmo, přátelé. Instagram, jsme tam jako Hit Radio, podtržítko North Music, tak právě tam soutěžíme o lupeny.
0: No a není to možná úplně jednoduchý, protože právě teď koukám na náš Instač a už je tam 560 plus komentářů.
2: No tak jako jistý to samozřejmě není, no, že jo? Ale proč to neskusit?
0: Ano!
2: A navíc můžete rozhodnout i o hitu, kterým to všechno na Letný začne, protože dali jsme do placu anketu, jaký hit by měl Marek Ztracený zaspívat na Letný jako první podle posluchačů Hit Radio North Music.
0: Přesně, takže jaký hit se dostane do toho finále, to taky záleží jenom na vás. Mrkněte do storíčka na našem Instagramu Hit Radio podtržítko North Music. Držíme pěsti! Hit Radio.
3: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz.
7: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
8: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
9: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
10: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
11: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Allegrie.
12: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
11: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
13: firmanazážitky.cz.
14: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
15: Hit Radio North Music.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Marquez v odpolední show padla na Hit Radio North Music a Vayamos Compañeros.
1: A legenda televizních obrazovek Saskia Burešová dneska slaví, přátelé, 80. narozeniny.
0: Ne.
1: Ano.
0: Kalendáriu.
1: To už je zase neděle.
0: To už jdu zase kolem televize, kouknout se, co bude dobrýho k obědu.
1: Jo.
0: A slyším tuhle znělku. Ono jí je dneska 80 let.
1: 80 let, představ si to.
0: To není možné.
1: Takhle, jako na jednu stranu já jsem, a nechci vůbec říct, že vypadá špatně, naopak, jo. Ale už jsem se, člověče, i myslela, že jí bude víc, protože ona vypadá furt stejně.
0: No ale úplně.
1: Ale úplně.
0: Já jsem se narodil a hned, jak jsem se koukl na televizi, tak už tam byla.
1: Jo,
0: a vypadala přesně takhle. A teď, když jsem šel v neděli kolem televize, zas tam byla a zas vypadala stejně.
1: Pořád prostě stejně.
0: To je neuvěřitelné. Ta ženská má normálně nějaký tajný recept na elixír mládí. Jako.
1: Elixír stáří možná. Ona na těch 80 vypadá od 30.
0: Prostě něco pije, no.

0: Luis Capaldi, středeční hit Radio North Music a 16. hodina je tady. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech, dálnice D8, 42. kilometr ve směru na Prahu, tady leží na vozovce sražená srnka, dejte tam pozor. Bacha taky v Ústí nad Labem v Textilní ulici, kde máme nehodu osobáku s dodávkou a stále ještě opatrně na příjezdu do Štětí směrem od Litoměřic. Tady máme nehodu nákladňáku s motorkářem, takže počítejte s omezením, na místě jsou záchranáři a taky policie. Šťastnou cestu, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Už tam budem?
6: Nech toho.
5: Častěji už tam budem?
6: Přestaň. Chtí mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
8: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
9: Tohle je ten Elroq, co dostal auto roku.
10: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
9: Tak to bude drahota.
10: 6, 5? 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
9: Za auto roku? Jako fakt?
10: Fakt. 6655. Jen v Auto Nord.
11: Škoda Elroq. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
12: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
13: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
0: Je 16 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné odpoledne. Nejvyšší kontrolní úřad od příštího roku nejspíš přejde o policejní ochranu. Počítá s tím návrh rezortu vnitra, který vychází z bezpečnostní analýzy. Nově by pak policie měla podle návrhu naopak zajišťovat bezpečnost sídla České národní banky. Zájem o rekvalifikace zůstává vysoký. Lidé, kteří chtějí změnit profesi, ale letos častěji narážejí na zamítnutí žádosti o příspěvek od úřadu práce. Nejsou totiž finance, jak říká analytik pracovního trhu Tomáš Ervín Dombrovský.
14: Bohužel tam je dlouhodobý problém v tom, že my jsme příliš spoléhali na evropské peníze, na rekvalifikace, ale tohle je vyloženě jako česká priorita. Mít vzdělanější kvalifikovanou pracovní sílu a pomáhat lidem, kteří práci ztrácí v nevhodných zaměřeních, dostávat se k těm žádaným profesím a zaměřením, takže by na to měly směřovat i prostředky z národních zdrojů.
0: Některé komplexnější rekvalifikační kurzy stojí desítky tisíc korun. Pro řadu lidí jde o částku, kterou si často nemůžou ani dovolit. Česko se připravuje na tropy. Zítra teploty překročí 35 stupňů Celsia. V pátek bychom pak na některých místech mohli naměřit i 40 stupňů. O víkendu se trochu ochladí, citelněji v Čechách. Začátkem příštího týdne ale teploty podle nynějších modelů znovu překročí 35 stupňů. No a tropické teploty a také sucho dělají vrásky rybářům. Napříč celou zemí se navíc potýkají s extrémním nedostatkem vody. Někde proto omezují nebo pozastavují přikrmování, aby ryby spotřebovaly méně kyslíku. Rybníky se průběžně provzdušňují a několik už jich rybáři museli předčasně vylovit.
15: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad. Čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
16: Já myslím, že o počasí na severu Čech už bylo řečeno téměř vše, takže pojďme dodat snad už jenom čísla. Dneska 28 až 34 stupňů Celsia, kdo dá víc?
0: Zítřek.
16: Zítřek. Zítřek dá totiž možná až 38, přátelé.
0: Brutál.
13: Hit Radio North Music.
0: Každopádně my máme 4 minutky po 4. hodině středeční odpolední show Padla je v plným proudu s vámi Káťa Haplová.
16: A taky Kamil Bílský. Jdeme odstartovat další společnou 60-minutovku a v ní vás budeme hned na úvod varovat. Pozor, příští týden by se mohl Pirátům silnic pořádně prodražit. Počkejte si.
0: Teď už Swedish House Mafia.

0: Shakira Zoo. 10 minut po 4. hodině na Hit Radio North Music. Krásnou středu přeje odpolední show Padla, Káťa a Kamil.
1: Člověk by řekl, že v létě máme všichni volno, ale ne policie. Přátelé, policie chystá na příští týden akci Speed.
0: Už to není speed maraton, já jsem teď není. Jako čekala, až dořekneš to slovo maraton.
1: Neřeknu. Neřeknu, protože to není speed maraton. Aha. Speed maraton byl na jaře, byl ohlášený, klasická akce, kdy se měří rychlost, ale teď je to akce, která se jmenuje jenom speed, a jinak je to vlastně úplně to samé.
0: Se chtěla zeptat, takže to je neohlášený.
1: Ne, je to ohlášený.
0: Je to normálně úplně to stejný, jenom prostě je to speed. To znamená, že příští týden od 3. do 9. srpna, kamarádi, nohu z plynu. Víte, jak to máte po práci? Těžká noha na plynu a lou domů.
1: Přesně tak. Navíc ono to svání, když je hezky, člověk si dá v autě muziku na hlas, ještě stáhne střechu, přesně. Má tendenci začít machrovat a pak ten plyn sešlápnete víc než...

0: taneční krok, se kterým jste určitě přitančili k vrátnici, protože už je padla. 16 hodin 18 minut, Take You Dancing a Jason Derulo na Hit Radio Nord Music.
1: Hlavně už je venku slibovaný vedro. A tak, přátelé, objevil jsem pro mě novinku. Představte si, že existují i psí bazény. Věděli jste to?
0: Psí
1: Já
0: bazény,
1: jsem to nevěděl.
0: No, za mě psí bazén je takovej ten malinkatej bazén, kde se můžou kopat jak děti, tak
1: ne,
0: kusit.
1: Právě ne. Že ne, ne. Normálně. Samozřejmě, že můžou, jasně. Jo. Když si koupíš normálně dětský nafukovák, tak tam můžeš strčit třeba papouška, když chceš, jo. Ale tohle jsou regulérně přímo psí bazény, které jsou za prvý odolný proti tomu, když ten pes hrábne těma drápama, tak aby ti to neprotrh. Za druhý jsou vychytaný, protože jsou i hraví, to znamená nejenom, že tam naléješ vodu a ten pejsek si krásně ochladí ty nohy a to bříško, ale oni mají po stranách vodotrysky. Takže normálně stříkají do vzduchu, ta voda pak dopadá ze zhora na toho psa a on ještě tou hubou chytá ty proudy vody, takže si u toho i jako vystačí, vyhraje a vyskotačí.
0: Ty, ale to je dobrý nápad, to byla díra na trhu normálně.
1: No, já jsem to objevil úplnou náhodou, když jsem objednával granule a najednou na mě vyskočili psí bazény za 400, no nekup to.
0: No ne, takže máš s granulem. Ti přijde.
1: Zatím jenom granule, ale myslel jsem na tebe, máte bazén?
0: No dovol.
1: Ten psí by ti stačí.
2: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
3: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbík.cz a přesvědčte se sami. bbík.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnísoutěž.cinemacity.cz.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Věřím tomu, že tohle s váma šije úplně stejně jako s Kamčou.
1: No je, je.
0: Škoda, že tady nejsou webkamery. Ray Dalton, Blood Running a středeční padla na Hit Radio North Music.
1: A to je prd, přátelé, protože to, co s náma bude dělat muzika na Hit Radio North Music o víkendu, já vám garantuju, že budeme do půl těla.
0: Přesně tak. S tímhle horkem přichází také polovina léta a s tou polovinou léta přichází také další summer party.
1: Jo, ladies and gentlemen, summer party number

0: hodin, takže v pátek to odpálíme z odpolední show Padla až do nedělního večera.
1: To bude pecka. Nejlepší letní hity za posledních 30 let, třeba Squeezer a Saturday Night.
0: A nebo taky Stardust.
1: Tak u toho se hodně zapotíme.
0: Na to se těším. A nebude chybět třeba takovej Ricky Martin.
1: Prostě léto se vším všude, jsme v polovině, takže na Hit Radio Nord Music od pátku až do neděle Summer Party číslo 2. Buďte s náma, 100% si to užijete.
0: A hlavně si 100% zatančíte.
1: Yeah. Nekecej. Šestá třída.
0: Ano.
1: S náma tam byly holky z páté třídy, škola přírodě, diskotéka a učili jsme se lambádu. Já si to pamatuju jako teď. Drželi jsme se hodně daleko od sebe, to byla chyba. A zkoušeli jsme vykopávat levou nohu do strany a pravou nohu do strany.
0: Já tě vidím, ty to zkoušíš pořád.
1: A furt mi to nejde.
0: Pojď si to natrénovat.
1: Tak, volume doprava, přátelé.

0: Ed Sheeran o tom, jak našel svůj starý telefon, old phone, a středeční padla na Hit Radio North Music 16 hodin a 40 minut.
1: Nechci žalovat, ale hlásit se to musí.
0: Ano.
1: Přátelé, děti odmítají jíst i o prázdninách. Byl jsem svědkem.
0: Tvoje holky nechtějí papat?
1: Ne, moje holky, děti, školáci. To, že jako odmítají obědvat ve škole během školního roku, to už jsme si tak nějak zvykli a je to boj, který asi nejde vyhrát. Ale i teď o prázdninách odmítají jídlo na příměstských táborech.
0: Jo, na příměšťáka.
1: Na vlastní oči jsem to viděl, byli jsme tenhle týden na lezecký stěně v Ústí nad Labem s dcerou. A tak tam dopoledne lezem a kolem nás strašně moc dětí, protože tam byly právě tyhle ty všechny tábory. A najednou to tam začalo strašně vonět, ale opravdu hrozně moc. Jsem si říkal, ježišmarja, co to tady voní, tak kouknu na hodiny. Ono bylo 12. Tak říkám, Kristýnko, dolů, jedem domů na oběd, dostal jsem hlad.
0: Čas oběda.
1: A přesně v tu chvíli se taky přes celou halu ozvalo, oběd! A všechny ty děti naběhly na tu recepci a sedli si tam k těm stolečkům a my tam tak kolem nich jako procházíme do té šatny a všichni dostávali talíř plnej vonavého, nádherného, dobrýho jídla, konkrétně šunkofleky.
0: Mňam, šunkofleky, moje nejoblíbenější.
1: A my se teďka tak jako obouváme a najednou vedle mě přistavili vozejček s velkým bílým kýblem na zbytky. A já než jsem si stačil zavázat kaničky, tak už jsem jenom slyšel, jak tam dorazily ty talíře, ty příbory a dělají a všechno to padá do toho kýble. Fronta dětí normálně, nikdo neobědval, všichni to tam rovnou vysypali. Já si říkám, ty, a tak já jedu domů, protože mám hlad a chci se naobědvat. A tady to vedle mě takhle vypadá? To kam přineste mi žíci, dneska obědvám z kýblu.
2: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
4: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
5: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort-group.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
11: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio tady bude jen pro vás. Léto zní líp z Hit Radien. Hit Radio. Hit Radio North Music.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: je New Religion na Hit Radio North Music. Za 10 minut už je 5 hodin, krásnou středu přepadla.
1: Tak co, už máte volno? Už si hrajete s mobilem? Jestli jo, tak fofrem na náš Instagram hitradio_northmusic, protože právě tam můžete aktuálně vyhrát fantastický koncert na nádherném místě i se sklenkou vína v ruce.
0: To je hudba na vinicích s Rajvkou, ten nejlepší koncertní seriál, který vám přiváží i na sever Čech, ty nejlepší český a slovenský kapely, to nejlepší český vínečko k tomu, no prostě tohle je značka ideál, kamarádi.
1: Konkrétně si tenhle úžasný projekt můžete užívat třeba ve vinařství Johan V. v Třebívlicích, kde tuhle sobotu mají koncert Olympici.
0: Ano.
1: A nebo na zámku Mělní, kde už tenhle pátek vystoupí Adam Ďurica.
0: Kromě toho se tam můžete těšit taky na Čechomory, na Krhuta s Kozubem, na Queenie, na Monkey Business nebo na Čtyři tenory. Ale to nejlepší je na tom, to, že vy si vlastně můžete vybrat.
1: Přesně tak. My to necháváme úplně na vás, pokud vyhrajete, jaký místo si zvolíte a jaký koncert budete chtít vidět. Takže jestli tuhle nabídku berete, fofrem na náš Instagram hitradio_northmusic.
2: Hudba na vinicích s Rajvkou.
3: Nejkrásnější české a moravské vinice.
2: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
3: Špičková vína.
2: To je hudba na vinicích s Rajvkou. Hudba na vinicích.cz.

0: Black Eyed Peas nás na Hit Radio Nord Music doprovodili do 17. hodiny. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiče pozor na D8, 36. a 5. kilometr před Lovosicema ve směru na Prahu. Je tady předmět na silnici, tak tam zpomalte. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
2: NN Night Run Most je opět tu. Dětské závody Kids Cup, charitativní Phoenix Run na 3 kilometry a večerní Bellis Run proti rakovině na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Každý účastník získá v cíli krásnou kovovou medaili. Více na nightrun.cz už 8. srpna na prvním náměstí v Mostě.
3: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
4: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Nektarinky volné kilo za 34,90 a vepřová kýta bez kostí kilo za 54,90. Penny.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
5: Je 17 hodin, krátké zprávy a Bára Purkártová. Příjemné odpoledne. Už každý druhý převod peněz udělají banky v Česku okamžitě. Poslané finance se tak na účet připíšou i hned. O svácích, víkendech nebo v noci. Naučili se to využívat i drobní podnikatelé. A to formou platby přes QR kódy. Okamžité převody už v tuzemsku nabízejí všechny velké banky. Zájem o očkování proti žloutence A neklesá. Zatímco loni lékaři potřebovali asi 210 tisíc vakcín za celý rok, letos jich využili už 200 tisíc. Loňské počty nemocných žloutenkou A byly nejvyšší za posledních 40 let. Letos už doktoři evidují přes 1300 případů. Hlučín má nový beach volejbalový areál. V Tyršově ulici vznikly dva moderní kurty, které nahradily původní, už nevyhovující sportoviště. Pokračuje starostka města Petra Tesková.
6: Mám velikou radost, že se nám podařilo vybudovat nové beach volejbalové kurty. Věřím, že si je užijí nejen hráči z hlučínského oddílu, ale také děti ze škol a všichni, kteří si chtějí zasportovat. Chceme, aby Hlučín nabízel kvalitní zázemí pro sport i aktivní trávení volného času. A právě to nové kurty splňují.
5: Do modernizace areálu město Hlučín investovalo bezmála 3 miliony korun. No a závěrem ještě fotbal. Český nároďák po Miroslavu Koupkovi převezme Španěl Santi Denia. Píší o tom španělská média, podle kterých 52-letý trenér podepsal smlouvu na 2 roky. Denia dovedl španělský tým ke zlatu na olympiádě v Paříži. U české reprezentace by se stal prvním zahraničním koučem v historii.
7: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
8: Tropy, tropy a zase tropy, to je aktuální předpověď meteorologů pro severní Čechy, takže přátelé, dneska až 34, no a zítra až 38.
9: Ty bláho, se tady usmažíme.
2: Hit Radio Nord Music.
0: Středeční padla jde do svého finiše do cílové rovinky posledních 60 minut s Káťou Haplovou.
8: A taky Kamilem Bílským nás nedostanou. I kdyby trakaře padaly, jedeme dál a za chvilku vám taky práskneme, že do Mostu přijede dcera legendárního pilota Formule 1 Miki Häkkinena i s taťkou.

0: po práci taková odpočinkovka. Joe End of Beginning na Hit Radio North Music. No a krásnou středu přeju ve vlastní šťávě Káťa a Kamil.
1: A navrch přidáváme jednu úžasnou novinku, a to sice, že slavné formulové příjmení Häkkinen dorazí do Mostu.
0: Jako Mikki Häkkinen?
1: Jako možná taky.
0: Možná taky.
1: Ale co je stoprocentní, tak to je jeho dcera Ella Häkkinen. Mm-hmm. Ella Häkkinen je totiž 16-letá dcera Mikki Häkkinena, což je legenda Formule 1. No a jeho dcera jde v jeho šlépilích. To znamená, taky miluje rychlý kola, z motokár už přešla do Formule 4 a právě tenhle víkend 1. a 2. srpna se na autodromu Most jedou závody Formule 4 a za volantem bude sedět i Ella Häkkinen.
0: Ty bláho, tak to je pro Most, myslím si, že velká čest
1: a
0: pocta.
1: No je. A co pro Most? Pro celou Českou republiku, protože jak sama Ella říká, ona je pyšná na to, že v Mostě bude závodit pod vlajkou České republiky, protože jak asi naši posluchači vědí, tak Mika Häkkinen si nabrnk Češku, takže Elu mají právě spolu, takže Ella je vlastně napůl Finka, ale napůl Češka.
0: Jo, takhle, tyhle.
1: No, no. A co dala do placu, tak to byla informace, že je strašně ráda, že jí o víkendu přijede podpořit rodina.
0: Takže to může být tatínek?
1: Může. Může to být i maminka. Mm-hmm. Možná i babička s dědou, nebo sourozenci. Uvidíme, který Häkkinenovi se tam vlastně ukážou. Ale nějaký Häkkinen tam prostě bude.
0: To je dobře.

0: Pozice, která stojí za tímhle megahitem Rehab, Ina a Sash, Rock My Body. S vámi středeční hit Radio North Music, 17 hodin a 17 minut.
1: No a ty další hity, ty budou pro všechny z vás, co právě vyrážíte na dovču. Je čtvrt na šest, mám pocit, že v 6 hodin vám to jede. Hodíte kufry do autobusu, vlezete do něj, pustíte si hit Radio North Music a hnedka, jak se vyspíte, tak ráno už uvidíte za okýnkem moře.
0: To jsem vždycky milovala tohle. Moře, mami, koukej. To bylo vždycky super.
1: Tak zůstaňte s hit Radio North Music, protože Padla vám hraje dál.
0: Třeba právě za volanty, za chvilku posíláme tuhle nabíječku. Ella Henderson, Rudy Menzel a Alibi na hit Radio North Music.
2: Nastup! Tenhle vlak tě sveze časem. Vítá vás nádraží 90.

0: Stanice Dnešek. Let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin. Summer Party na Hit Radio. Léto je lepší s Hit Radiem.
1: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Jasně, já ti splním přání, Trio.
6: Ryba jo.
5: Chytrý mozek.
6: Bujné svaly.
5: Kila dolů bez námahy.
7: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
8: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
0: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle přesně manuál, jak se máte rozloučit v práci. How do I say goodbye? Dean Lewis a Hit Radio North Music. My většinou říkáme zas ráno večer.
1: No a mezi tím už taky do rádia dorazila Káťa Pechová. V jedné ruce nese kazety a ve druhý CDčka. A to znamená, že přinesla fakt starý pecky.
0: Ale fakt starý fláky. I dnešní večer patří těm našim oblíbeným dekádám, to znamená 80, 90 a i začátek milénia. A už za chvilku od 18 hodin to vypukne.
1: Tak Káťa nám 3 CDčka půjčila, tak pojďme si pustit, co vás od 18 hodin čeká.
0: Tak to ale musela,
1: legendy.
0: To musela ale hodně teda oprášit.
1: Legendární podvodníci.
0: To je taky pravda.
1: Prostě Milli Vanilli.
0: No a kromě toho zavítáme taky do dávných devadesátek.
1: Club 7. Tady teda neslibujem písničku úplně celou, to CDčko je docela poškrábený.
0: Eva. Ale CDčko máme taky od East 17.
1: Miloval jsem East 17.
0: Kdo by ne? Na tohle se můžete těšit už za chvilku, za půl hodinky, to je středeční Hit Radio Classic.
1: Tak si pojďme dát předskokaná Hit Radio Classic. Právě teď v odpolední show padla na Hit Radio Not Music, to rozbalej Severočeši, teplická kapela Kabát v čele s Pepou Vojtkem a jejich Colorado.
2: Vždycky říkal lochu žádný strachy, jseš kovboj v Colorado, můžeš králi pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy,

0: Půl šestý pryč, středeční hit Radio Nord Music a tohle byla Pink. Beautiful trauma. No a trauma dneska zažívá si každý hudební nadšenec.
1: Je to tak, někdy je nám do zpěvu a někdy je nám do pláče a když vám teďka pustíme tohle, tak nezbývá už než jenom vzpomínat.

0: Oscarové duo Glenn Hansard a Markéta Irglová, jejich mega hit Falling Slowly, už nikdy nebude zpívaný ve dvou. Mm. Glenn Hansard totiž zemřel.
1: Měl dneska nad ránem nehodu na motorce v Dublinu, bylo mu 56 let a bohužel teda už není mezi námi. My jsme tomu teda do poslední chvíle nevěřili, tyhle informace, ale bohužel je to tak.
0: Je to smutný, kor, když jsem zrovna nedávno koukal na profil Markéty Irglový, jak se teďka má, co dělá, a zrovna tam zveřejnila úžasný zážitek s jeho českou filharmonií a právě Glennem Hansardem, kdy opět potěšili publikum, nebáli se nejenom hrát a zpívat svoje hity, ale jít i přímo mezi lidi a vytvořili fantastickou atmosféru, tak obrovská škoda, že oni dva už dohromady nikdy takovouhle atmosféru nevytvořejí.
1: Přitom to není zrovna tak dávno, co zase vytvořili tohle duo, nebo jako znovu nakopli tu svoji společnou kariéru. Navíc ještě vlastně Glenn byl teď na totálním uměleckém vrcholu a taky jako životním vrcholu. Nedávno před pár lety se mu narodil syn, takže v tom nejlepším teda přišel rychlý spát.
0: Myslíme na rodinu Glenna Hansarda, držíme palce Markétě Irglové, ať se jí samozřejmě v kariéře daří dál, a nezbývá než konstatovat, že hudební svět přišel od dalšího Oscarového umělce.
1: Mistře, děkujeme.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90, Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a Borotalko Deo Spray Roll-On nebo Deo Stick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
9: 10 za měsíc?
8: Spíš 12.
9: 12? Vážně, Zuzko?
8: 7378.
9: Za toho velkýho Enyaqa.
8: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
9: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
8: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
10: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
11: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka, úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
12: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
13: Hit Radio North Music.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: takovýhle grády má středeční odpoledne na Hit Radio Nord Music Pitbull Christina Aguilera. No a padla má padla.
1: Neboli s váma už se loučí Kamil Bílský
0: a Káťa Haplová.
1: Mějte se krásně a pokud to vedro přežijem, tak se zase zítra ve 3 odpoledne uslyšíme. Tak zítra.
0: Ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči, dejte pozor na D8, 68,5 km u Trmic ve směru na Drážďany, je tady nepojízdný osobní auto. A kdo míříte na Děčínsko, tak v Rumburku ve Vrchlického ulici máme nehodu dvou osobních aut. Opatrně a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Doplavek už zhubnout nestihneme. Ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu slyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800 937 937. Hit, který se vyplatí už tento víkend na Hit Radio. Hit Radio.
4: Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Fun Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na funfactory.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv Přelci Daňková. Podpora na bydlení v superdávce bude vycházet od letošního října z nákladů domácností v jednotlivých okresech. Nebude se stanovovat podle velikosti bydliště. Mezi zranitelné skupiny nově patří samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let věku místo do 7. Změny v dávce státní pomoci dnes schválil Senát. Předlohu dostane k podpisu prezident. Tři čeští falešní bankéři, kteří podváděli své spoluobčany z call centra na Ukrajině, si odpíkají po 7 letech vězení. Tresty jim dnes pravomocně potvrdil Pražský vrchní soud a zamítl tak jejich odvolání. Škodu vyčíslili kriminalisté na více než 100 milionů korun. Premiér Andrej Babiš nevyloučil další pomoc Francii, kterou sužují rozsáhlé požáry. Zmínil ale proměnlivou situaci a také vlnu veder se zvýšeným rizikem lesních požárů u nás. O případné pomoci proto bude vláda rozhodovat podle aktuálního vývoje a vlastních kapacit. Herečka Aňa Geislerová bude příští rok natáčet s režisérem Michalem Blažkem televizní miniserii. Pojednávat bude o fotbale. Řekla to dnes na letní filmové škole v Uherském Hradišti.
3: Sportovní, to je skoro novinka v mém životě. Jak v reálném, tak filmovým. Hraju bývalou fotbalistku a trenérku fotbalovou a v současný chvíli jakoby v podstatě předsedkyně fotbalového svazu. Mělo by to být komedie, ale ne úplně tak prvoplánová.
2: Na letní filmovce v Uherském Hradišti, v jejím závěru tedy dnes večer, převezme výroční cenu Asociace českých filmových klubů.
4: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: Večer a v noci jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 20 až 16, v údolích 14 stupňů. Zítra bude slunečno a horko. Odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti přeháňka nebo pouřka. Nejvyšší teploty 32 až 36, mimo severovýchod až 38 a foukat bude jižní vítr.
5: Krásný večer, 2 minuty po 18. s vámi už Kateřina Pechová a samozřejmě i dnes to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No opět to bude nářez. Max Maxar, Kylie Minogue, Milli Vanilli a teď už... Teď už tenhle skvělej a inspirující song If It Makes You Happy a Sheryl Crow, tak si to užijte.

Milli Vanilli v éteru Hit Rádia, hezký večer všem. No prosím vás, zásadní informace, dneska je den suchého zipu. No protože je středa, tak se může stát, že vyrážíte někam ven. Takže jakmile přijde nějaká krizička, jo, už nebudete vědět, na co si připít, jako na zdraví, na to, že je středa, na to, že je hezky, tak právě na to, že je den suchého zipu. Suchý zip je skvělá věc, prosím vás, když si to vemte, jo. Kolik vám to ušetřilo starostí? Vašim dětem, jo, než se naučili vázat ty tkaničky, no tak jim koupíte sucháče. Suchý zip, geniální věc. Jakože fakt, jenom si zkuste vzít, co všechno doma máte na suchý zip, jo. To si podle mě opravdu zaslouží oslavit. No a samozřejmě k té oslavě, ten nejlepší soundtrack. Za chvíli Mexar a Real McCoy, teď už ale Kylie Minogue.

0: Runaway, to jsou Mexar, Ariel McCoy, posloucháte Hit Radio. A už jste, prosím vás, byli v italském městě Pisa? U té šikmé věže, jak se lidi fotí, že ji podpírají, tak tam nejezděte. Jo, jakože jestli jste tam nebyli, nejezděte. Pokud jste tam byli, nevadí, nevadí, ale já vám řeknu, kam jet místo toho. A je to mnohem blíž a taky je to mnohem šikmější. Už za chvilku. Takže jestli se ptáte, jestli s námi zůstat, ano, zůstaňte. Clash za malou chvíli, Marek Ztracený nebo Junior Senior.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
3: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
4: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
3: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
4: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousků naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
3: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
4: Určitě. Zoopark Zelčín je jen 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
3: Tedy vodáci, ahoj! Ze zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

než jak nás učili život vnímat. Není to špatné, je to jiné. Nahoru, dolů, jak na trampolíně. Možná jsem blázen, ale stále věřím.

pár snů po čase zhaslo. On to jak život zrychlil z nuly na sto. Pak šlo to s námi od desíti k pěti. Dobrý je, že dá se snít i po třiceti. Možná jsem blázen, ale stále věřím na otevření vysněných dveří.

a pánové, tuhle písničku jsem složil proto, aby jsme roztancovali celý Eden. Jděte do toho s náma! Připravte se! Hrát!

Skvělej roztančenej song Junior, Senior a Move Your Feet v éteru Hit Radio. No a prosím vás, tak nejšiknější už není šikmá ve špice, ne. A neříkejte, že je vám to putna. Není, prosím vás, ta nejšikmější věž aktuálně se jmenuje právě že putna. Jo, je to vtipný. A je to u nás, je to prosím pěkně v Česku, je to u Mladé Boleslavy, je to zříceně na Hradu Michalovice. Je to neskutečný, jo, oni teď dokonce řeší, jestli to teda půjde do Guinnessovy knihy rekordů, teď tam měli přeměřování kvůli tomu. Má prosím vás náklon 7,315 stupně, což je teda jako dost, jo. Šikma ve špice má logicky, proto o tom mluvím, mnohem míň, tam se to dokonce podařilo zmenšit na 3,97 stupně, jo, to už to už vůbec není šikmý skoro. No tak každopádně, kdybyste chtěli vidět tu nejšikmější věž, jo, tak můžete a nemusíte kvůli tomu lítat do Itálie, stačí tady zajet k Mladé Boleslavi, jo. Věž putna, aktuálně nejšikmější, tak se tam můžete vyfotit, jak ji pěkně podpíráte, co? No, běžte to naplánovat, tu výšku, a já k tomu posílám další hity. Tenhle dokonalej, skvělej song. Doufám, že si zaspíváte a klidně si můžete i zatančit. Eric Carmen a Hungry Eyes. Jdeme na to.

0: Rose a 17. Toto hraje, co? Posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer, 6:45. Já vím, je vedro. No jo, už to tady začíná, je tady ta vlna. Prosím vás, koukala jsem na to, já jak mám úchylku na počasí, tak někdy příští víkend, takže asi tak za 10-11 dní, to má trochu spadnout a má pršet. No, do té doby nám bude horko, ale zas pojďme si říct, my Češi, my si rádi stěžujeme a hlavně to umíme. Jakože my ještě jak máme spoustu těch přirovnání, jo, a tak, my jsme v tom tak fakt dobrý. Takže poddejte se tomu, pořádně si zastěžujte, jen si to užijte. Je strašný vedro. Na tohle si doufám stěžovat nebudete. Další skvělý hity Take That, taky John Lennon nebo Dario G.
1: Zavři oči. Cítíš to? Takhle chutná léto. Pořád stejně. A děti kolik chce. Tohle byla tvoje první diskotéka. Tohle bylo tvoje první léto na vlastní pěst. A tohle je léto, co si pamatuješ nejlíp. O víkendu 1. a 2. srpna hrajeme všechna tvoje léta najednou. 30 let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin.
2: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
6: Krásný večer, chvilka po 19. hodině, před námi další hodina těch nejlepších hitů a odstartujeme to s Army of Lovers.

Wonderful Life. Black s námi v éteru Hitrádia a ano, s Hitrádiem ještě lepší. Hezký večer. Ztrácíte věci?

ten těžký psací stroj a najednou se vám jde nějak lehčej. A zjistíte, a nechal jsem ho v tramvaji, výborně. Takhle se taky našlo ukulele, dokonce mačeta, tam by mě trošku zajímal ten příběh. Prosím vás, taky se ale takhle našel otisk chrupu. Dobře, ještě o něco divnější a už jako tam nechápu, jak to můžete ztratit, je prstní implantát. Já se marně snažím přijít na to, jak to můžete ztratit. A kor si to ztratit a nevšimnout si toho. Tak prosím vás, dámy, ruce na prsa a běžíme. Nebo teda naopak se pohybujte raději pomalu, jo? Ať je nestratíte. Tohle jsou Guns N' Roses a November Rain.

0: Lara Fabian, I Will Love Again, posloucháte Hit Radio. Stejně skvělý, kolik songů vzniklo o lásce. Už jenom proto, že ať už si procházíte čímkoliv, tak vždycky na to najdete song. Jako fakt, tohle je naprosto dokonalý. No a myslím si, že ten náš jako obecně tady večerní playlist, kdy se prostě vracíme v čase a dáváme si to nejlepší z 80., 90. a milénia, to obecně prostě nenechá ty koutky dole. Jo? Nebo teda doufám, jestli vám to nechává koutky dole, tak mi to snad radši ani neříkejte. Tahle legendární věc, Camouflage a The Great Commandment, už za malou chvíli.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

Jsou fakt skvělý. Tohle jsou YouTube Stuck in a Moment You Can't Get Out Of na Hit Radio. Strašně dlouhý název, až mě to zmohlo. Dámy a pánové a možná hlavně dámy, dneska je speciální den, dneska je totiž den rtěnky, jo. Ano, pánové, jak si to patláme, máme toho doma zbytečně moc, jo, to se prostě stává. Co je na tom zajímavý, tak podle nejčastějších odhadů a statistik sní průměrná žena, která pravidelně používá rtěnku, za svůj život přibližně 1,5 až 3,5 kila. Kila tohoto kosmetického přípravku. Takže vy, to není, že si ho mažete moc ty rtěnky. Vy ji prostě ujídáte. Jo, a očividně poměrně dost. Tak já chápu, že čas večeře, jo, ale tak, hele, dneska je taky den lazaní. Tak možná je to lepší varianta takhle před spaním, co? K tomu tahle legendární záležitost S Club 7 a Bring It All Back.

0: Chaka Khan, I feel for you, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer, 7:45. A takhle, někteří z vás jsou asi v práci, někteří třeba vyrážejí někam ven, někteří se válejí doma, nebo třeba neválejí, jo, nebo takhle, jsou doma, tak jsem to myslela. No a ať už na sobě aktuálně máte kraťasy, tepláky, pyžamo, něco moc hezkýho, jo, ať už se připadáte jakkoliv, tak prosím vás, tohle je pro vás všechny. Instantní zvedač sebevědomí. Tom Jones, Sex Bomb, už zabalil chvilku, tak si to užijte.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Už 30 let nabízíme pořádnou dávku adrenalinu a těšíme se stále větší oblibě u návštěvníků z Česka. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Více informací na zábavnípark@plon.cz.
3: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Krásný večer, 8. hodina je tu, s vámi stále Kateřina Pechová a stále to nejlepší z 80., 90. a milénia.
5: A tohle už je Eminem a Lose Yourself.
7: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured.

krásný večer. No a pokud třeba taky razíte na dovolenou, nebo to máte nějak před sebou, jo, tak prosím vás, zajímavý bizarní stížnosti cestujících na aerolinky. A tam je teda opravdu nutno říct, že tam se kreativitě meze očividně nekladou. Třeba jedna paní si stěžovala, že v noci má z okýnka tmu. To je samozřejmě blbý, jo, tam chcete výhled a ono v noci není světlo, že jo. Pak jedna paní požadovala výhled na Eiffelovku při letu do Říma. Prostě hele, pokud neuvidím Eiffelovku, tak nezaplatím. Jo, to, to teda ne. A pak si tam jeden pán stěžoval třeba, že nestihl letadlo, protože ty travelátory na letišti jsou pomalý. No, dobře. Byl tam taky cestující, který si stěžoval, že mu nikdo neřekl, že Řím má dvě letiště. To samozřejmě může být komplikace, tam doporučuji ověřit, třeba v Londýně jich je taky víc, jo. V New Yorku to

0: Naprosto skvělá věc. Fancy a Flames of Love. Posloucháte Hit Radio. Za chvilku se podíváme na to, co nedělat s penězma. Ne fakt. A je to poměrně důležitá rada. Jo, na to si určitě počkejte. A k tomu samozřejmě dál to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Sadím se, že tohle patří mezi ty songy, na který jste skoro zapomněli. Wes a Elaine, k tomu Sabrina nebo No Name.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Hit Radio.

rádio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit rádio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit rádiem.

0: praletí.
1: Tohle jsou No Name v éteru Hit Rádia. Krásný večer všem. Hele, je to tak, jo. Peníze nemají ležet, mají se investovat. To je jasný. Žádný, že si je strčíte do madrace. Tohle si řekl výherce 3 milionů dolarů z Atlanty. Jo, a pustil se do toho. Fakt, hele, tam nečekal vůbec na nic. Za ty peníze nakoupil drogy, zbraně, munici a auta. No, tak asi je vám jasný, že teď aktuálně sedí v chládku, což v těch vedrech může být i fajn, ale jo, hrozí mu doživotí. A možná si v tuhle chvíli říká, že to asi nebyl úplně ideální plán, jo. Tak prosím vás, kdybyste náhodou taky vyhráli v přepočtu nějakých 100 milionů, jo, nebláznite. To je radši pošlete mě, já vám s tím nějak pomůžu, jo, nějak se podělíme, to vyřešíme. Cut and move a give it up, právě.

0: Band a Seven Tears. Posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer, blíží se nám pomalu, ale jistě 9. hodina a s tím já se s vámi loučím. Mějte se krásně, užijte si tu hezkou středu, přežijte ty vedra, co se na nás řítí, jo? Pořádně dýchat, studený hadr za krk a teplej čaj. No, co vám můžu poradit jinýho? Třeba nás ochladí, třeba vás ochladí naše hity Prince, Ital, Joe a Marky Mark už za malou chvilku. Mějte se hezky, ahoj.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: rata tararara rata trička rata tararara rata potisk potisk trička belabel CZ.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz

Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz

0: Ratata, rarararata, trička, ratata, rarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
2: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchači?
3: Na zážitky. Jsme volnočasový areál, určený především pro rodiny s dětmi. Ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí klidné Vltavy, která teče okolo nás.
2: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
3: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za přítomnosti ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti do syta mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když

0: Budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
1: Takže za zvířátky do ohrádky? Zoopark Zelčín.cz.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.